0: Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část jihočeského kraje. RegioJet nabírá na 200 zaměstnanců. Kvůli novému regionálnímu provozu v Ústeckém kraji soukromý železniční dopravce potřebuje hlavně strojvedoucí, průvodčí a vlakvedoucí, ale i pracovníky technických profesí. Nový provoz zahájí v prosinci. Postupně do něj nasadí 23 moderních elektrických jednotek. Většinu strojvedoucích nebo průvodčích si RegioJet vychovává ve vlastním školícím středisku. U některých profesí není předchozí zkušenost ze železnice nutná. Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje nejvyšší nezaměstnanost ze všech krajů v Česku. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl Martin Burián z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila potom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriána nemá jít o politickou, ale o odbornou debatu. V našem vysílání řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
1: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
0: Právě Estonsko nabízí expert Burián jako příklad. Podle něj je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam navíc můžou hlasovat i klasickou papírovou formou. Interaktivní expozice v plzeňském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla. Přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce a plic.
2: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
0: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října, potrvá do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Z počátku dne čekáme místy i polojasno, většinou nás ale čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm. Na západě a na severu naměříme od 16 do 20 stupňů, většinou bude 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě se oteplí i na 25.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi

0: Zprávy ve tři.
1: Kvůli volbám se policie zajímá o Chožov na Lounsku. Do místní neobyvatelné ruiny si nahlásilo během posledních měsíců trvalý pobyt 30 lidí. Vedení obce, kde je zhruba 440 voličů, se obává, že je to kvůli volbám. Napsali o tom Seznam Zprávy. Podle starosty kandiduje v obci strana, jejíž ani jeden člen v Chožově nežije. Objekt patří 50-letému Ivovi Divišovi, bývalému řediteli autodromu Most. Po minulých komunálních volbách se domáhal zneplatnění voleb v Chožově. V Ústeckém kraji je to po Moldavě v Krušných horách už druhý zveřejněný případ přihlašování voličů krátce před hlasováním do komunálních voleb. Ty nás čekají tento pátek a sobotu. Staré sanitky varských záchranářů budou dál pomáhat. Zamíří třeba k hasičům nebo jako záchranné vozidlo pro zvířata. O kolik vozů jde, řekne náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Zdravím z Karlovarska, kde hejtmanství pravidelně obnovuje vozový park záchranné služby. Aktuálně dosloužila 3 auta, která ale nejsou ve špatném stavu. Po úpravách mohou dál sloužit, ale ne v náročném provozu jako sanitky. Kraj je proto zdarma převádí na místní spolky. Dočká se sdružení hasičů, které s autem bude asistovat například při závodech. Další vozy půjdou do chebské komunity a do krušnohorské záchranné stanice zvířat na Bublavě. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ochránci přírody a dobrovolníci zasahují na slapech. Pokračují v záchraně mlžů a škeblí na březích upouštěné přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo víc než 520 dobrovolníků. Důvodem upouštění nádrže je hydrologické sucho. V přehradě žijí stovky tisíc škeblí několika druhů, včetně chráněných velevrubů malířských a vzácných velevrubů nadmutých. Už zhruba měsíc klesá hladina Vltavy na Slapské přehradě rychlostí 20 cm za 24 hodin. Orlická přehrada začala v září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok. Poprvé tak využívá povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Do té doby byla hladina na Slapech na úrovni 269 metrů nad mořem. Dnes to bylo o 6 metrů méně. Nejvíc je patrný pokles pod Kamíckou přehradou, kde nyní Vltava připomíná spíš širší potok. Stavba nového bazénu v Plzni na Borech je o něco blíž. Město se domluvilo na spolupráci se Západočeskou univerzitou. Dohoda řeší obavy z možného negativního vlivu hluku na činnost vědeckého výzkumného centra.
3: Areál s 25-metrovým vnitřním bazénem, venkovními bazény, rekreačními plochami a wellness má vyrůst v blízkosti univerzity na Borských polích a nahradit zastaralý bazén v Kozinově ulici. Sloužit bude sportovcům i veřejnosti. Dohoda se kromě hluku týká například i parkování návštěvníků. Plzeň nový bazén potřebuje. Řada obyvatel na sociálních sítích, ale už léta volá po akvaparku. Ten ve městě chybí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Svět chce vědět víc o moru v Rusku. Světová zdravotnická organizace se proto obrátila na ruské úřady, aby vysvětlili zprávy médií, že se v sibirském ústavu pro boj proti moru nakazil už druhý zaměstnanec. Píše to agentura Reuters. Podle ruských médií se měli oba zaměstnanci nakazit plicním morem. To ruské úřady popírají, tvrdí, že šlo o zápal plic nezjištěného původu. Světová zdravotnická organizace přesto trvá na vysvětlení, proč Rusko zavedlo příslušná bezpečnostní opatření. Během dne bude převážně oblačno a zataženo, postupně začne na celém území pršet, místy se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu až po 25 stupňů na jižní Moravě.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rovnou do oken. Já zapálím si cigaretu, visí mi na spodním retu a dodál a jméno mi je Honza vyčítal. Já umírám touhou,

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Seděli jsme v zadní lavici. Souhar seděl po mé

dopisoval z vesela. Zatímco mi květa totéž dát ti nikdy nechtěla. Útočil jsem na ni denně zasa znova, měla pro mne jenom pohrdlivá slova, takže třída celá skrze prsty na mne hleděla.

pěknou řadu roku, posunul se v čase svět. Já učivo jsem hltal, až doktorem jsem stal se věd.

0: Na Vraném se sníží odtok z Vltavské kaskády. Kvůli nedostatku vody na Vltavě a Labi Středočeská krajská komise pro sucho vyhlásila stav sucha. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Povodí Vltavy kvůli suchu už v úterý snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část jihočeského kraje. Regiojet nabírá na 200 zaměstnanců. Kvůli novému regionálnímu provozu v Ústeckém kraji soukromý železniční dopravce potřebuje hlavně strojvedoucí, průvodčí a vlakvedoucí, ale i pracovníky technických profesí. Nový provoz zahájí v prosinci. Postupně do něj nasadí 23 moderních elektrických jednotek. Většinu strojvedoucích nebo průvodčích si Regiojet vychovává ve vlastním školícím středisku. U některých profesí není předchozí zkušenost ze železnice nutná. Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje nejvyšší nezaměstnanost ze všech krajů v Česku. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl Martin Burián z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila potom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriána nemá jít o politickou, ale o odbornou debatu. V našem vysílání řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
1: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
0: Právě Estonsko nabízí expert Burián jako příklad. Podle něj je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam navíc můžou hlasovat i klasickou papírovou formou. Interaktivní expozice v plzeňském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla. Přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce a plic.
2: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
0: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října, potrvá do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Z počátku dne čekáme místy i polojasno, většinou nás ale čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm. Na západě a na severu naměříme od 16 do 20 stupňů, většinou bude 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě se oteplí i na 25.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls
1: hraje na internetu.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budí se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Kvůli volbám se policie zajímá o Chožov na Lounsku. Do místní neobyvatelné ruiny si nahlásilo během posledních měsíců trvalý pobyt 30 lidí. Vedení obce, kde je zhruba 440 voličů, se obává, že je to kvůli volbám. Napsali o tom Seznam zprávy. Podle starosty kandiduje v obci strana, jejíž ani jeden člen v Chožově nežije. Objekt patří 50-letému Ivovi Divišovi, bývalému řediteli autodromu Most. Po minulých komunálních volbách se domáhal zneplatnění voleb v Chožově. V Ústeckém kraji je to po Moldavě v Krušných horách už druhý zveřejněný případ přihlašování voličů krátce před hlasováním do komunálních voleb. Ty nás čekají tento pátek a sobotu. Staré sanitky varských záchranářů budou dál pomáhat. Zamíří třeba k hasičům nebo jako záchranné vozidlo pro zvířata. O kolik vozů jde, řekne náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Zdravím z Karlovarska, kde hejtmanství pravidelně obnovuje vozový park záchranné služby. Aktuálně dosloužila 3 auta, která ale nejsou ve špatném stavu. Po úpravách mohou dál sloužit, ale ne v náročném provozu jako sanitky. Kraj je proto zdarma převádí na místní spolky. Dočká se sdružení hasičů, které s autem bude asistovat například při závodech. Další vozy půjdou do chebské komunity a do krušnohorské záchranné stanice zvířat na Bublavě. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ochránci přírody a dobrovolníci zasahují na slapech. Pokračují v záchraně mlžů a škeblí na březích upouštěné přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo víc než 520 dobrovolníků. Důvodem upouštění nádrže je hydrologické sucho. V přehradě žijí stovky tisíc škeblí několika druhů, včetně chráněných velevrubů malířských a vzácných velevrubů nadmutých. Už zhruba měsíc klesá hladina Vltavy na Slapské přehradě rychlostí 20 cm za 24 hodin. Orlická přehrada začala v září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok. Poprvé tak využívá povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Do té doby byla hladina na Slapech na úrovni 269 metrů nad mořem. Dnes to bylo o 6 metrů méně. Nejvíc je patrný pokles pod Kamíckou přehradou, kde nyní Vltava připomíná spíš širší potok. Stavba nového bazénu v Plzni na Borech je o něco blíž. Město se domluvilo na spolupráci se Západočeskou univerzitou. Dohoda řeší obavy z možného negativního vlivu hluku na činnost vědeckého výzkumného centra.
3: Areál s 25-metrovým vnitřním bazénem, venkovními bazény, rekreačními plochami a wellness má vyrůst v blízkosti univerzity na Borských polích a nahradit zastaralý bazén v Kozinově ulici. Sloužit bude sportovcům i veřejnosti. Dohoda se kromě hluku týká například i parkování návštěvníků. Plzeň nový bazén potřebuje, řada obyvatel na sociálních sítích, ale už léta volá po akvaparku, ten ve městě chybí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Svět chce vědět víc o moru v Rusku. Světová zdravotnická organizace se proto obrátila na ruské úřady, aby vysvětlili zprávy médií, že se v sibirském ústavu pro boj proti moru nakazil už druhý zaměstnanec. Píše to agentura Reuters. Podle ruských médií se měli oba zaměstnanci nakazit plicním morem. To ruské úřady popírají, tvrdí, že šlo o zápal plic nezjištěného původu. Světová zdravotnická organizace přesto trvá na vysvětlení, proč Rusko zavedlo příslušná bezpečnostní opatření. Během dne bude převážně oblačno a zataženo, postupně začne na celém území pršet, místy se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu až po 25 stupňů na jižní Moravě.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Alita jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Na Vraném se sníží odtok z Vltavské kaskády. Kvůli nedostatku vody na Vltavě a Labi Středočeská krajská komise pro sucho vyhlásila stav sucha. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Povodí Vltavy kvůli suchu už v úterý snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodu velkou část jihočeského kraje. RegioJet nabírá na 200 zaměstnanců. Kvůli novému regionálnímu provozu v Ústeckém kraji soukromý železniční dopravce potřebuje hlavně strojvedoucí, průvodčí a vlakvedoucí, ale i pracovníky technických profesí. Nový provoz zahájí v prosinci. Postupně do něj nasadí 23 moderních elektrických jednotek. Většinu strojvedoucích nebo průvodčích si RegioJet vychovává ve vlastním školícím středisku. U některých profesí není předchozí zkušenost ze železnice nutná. Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje nejvyšší nezaměstnanost ze všech krajů v Česku. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl Martin Burián z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila potom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriána nemá jít o politickou, ale o odbornou debatu. V našem vysílání řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
2: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
1: Právě Estonsko nabízí expert Burián jako příklad. Podle něj je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam navíc můžou hlasovat i klasickou papírovou formou. Interaktivní expozice v plzeňském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla. Přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce a plic.
3: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
1: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října, potrvá do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Z počátku dne čekáme místy i polojasno, většinou nás ale čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm. Na západě a na severu naměříme od 16 do 20 stupňů, většinou bude 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě se oteplí i na 25.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Máme krátce po startu 6. hodiny. Adam Kuřica přeje pohodové a ničím nerušené vstávání do nového dne. Je tady čtvrtek, 8. říjen a nachystaná už je česká muzika let 60. až 80. Iveta Bartošová, písnička Dej mi ruku.

0: čtvrtek, 8. říjen, Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, za malou chvíli Jirka Korn, písnička Miss Moskva.
1: Dnes na Českém Impulsu.
0: Muzika z roku 1971. Tak tu nabídnu v rámci naší první ranní čtvrteční hudební dvojce, a to po půl sedmé. Australský Phillip Island má pověst ostrova tučňáků. Dají se to tučňáci ještě potkat ve volné přírodě? Na otázku odpoví cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Halina Pavlovská poradí v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou, jak odpustit nevěru, a to v 16 hodin a 15 minut. Teď už tady na rádiu Český Impuls Jirka Korn.

Zdravím vás z rádia Český Impuls, přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční ráno, 8. říjen do 6:30, naše další muzika let 60. až 80. Stáňa Petra Spáleného. Budu rád, když se i dnes zavysíláte společně se mnou. Já začínám sbírat zprávy ohledně vašeho počasí. Napište mi, do jakého čtvrtečního rána jste se probudili. Číslo náš WhatsApp je 734 787 981. Ostatně na stejnou linku posíláte i SMSky. Těším se na naši spolupráci.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé další hity let 60. až 80. písnička Přízrak 7B v podání skupiny Karamel. Také Václav Neckář a jeho dobrá zpráva. Ze všeho nejdřív Michal David, nahrávka My máme prýma rodiče. Teď už ale předávám slovo do naší redakce. Uslyšíme novinky ze zpravodajství a taky předpověď počasí.
1: Dobré ráno. Pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici večer uvízl kamion převážející vrtnou soupravu. Kapacity vlaků v okolí Prahy byly stále snížené, v provozu chybí 8 souprav. Demokraté ve Spojených státech amerických podali žalobu na prezidenta Trumpa kvůli reklamě financované z veřejných peněz. V Madridu zemřela 87-letá žena, jejíž soudní vystěhování z bytu zažehlo ve Španělsku obří protesty. A prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací Infantino navštívil Česko. A dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Od krátkých zpráv se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, čtvrtek, 8. říjen, máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní hudební dvojice a ta nás přenese do roku 1971. Z tohoto období nabídnu Evu Pilarovou, skladbu Caruso mi zpívá, a pak nás také nemine Agáta od skupiny Olympic, uslyšíme Petra Jandu.
1: Hudební dvojice
2: Anet, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: 8. říjen, blíží se 7. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Vladimír Mišík a jeho variace na renesanční téma. Český Impuls je i na Facebooku, najdete nás na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Stále tam hledáme nové přátele našeho rádia a příznivce muziky let 60. až 80. Mrkněte.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datár.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Hezké ráno. Pod železničním viaduktem v pražské Krči se zasekl nadměrný náklad. Pod mostem včera večer uvízl kamion převážející vrtnou soupravu. Při nehodě se nikdo nezranil. Hasiči na síti X uvedli, že zajistili uniklé provozní kapaliny. Teď se snaží náklaďák vyprostit. Kvůli zásahu byla frekventovaná Vídeňská ulice ve směru z centra kompletně uzavřená. Komunální volby můžou mít přímý dopad na kvalitu života voličů. I proto řada politických stran a uskupení v kampani slibuje měnit věci přímo ve městě nebo obci. V rámci našeho předvolebního vysílání jsme vyrazili do středočeských Černošic, kde jsme se místních v anketě ptali na to, co by tam rádi změnili.
2: Tady jako je možnost nějaký věci zlepšit, samozřejmě ta doprava není úplně ideální, ale s tím město bohužel nic moc neudělá.
3: My jsme z Černošic Mokropec a tam na nás se vším zapomínají. My tam nemáme vůbec nic. Obchod, jeden Vietnamec a jinak pro ty starý je to tam katastrofa.
4: Zanedbaný veřejný prostor, stačí jenom, když se tady rozhlédnete kolem sebe, tak uvidíte, ta budova prošla necitlivou rekonstrukcí, vidíte, jak to dopadlo. Barvy oranžová, meruňková, jako kdybychom se vrátili do 90. let.
1: Komunální volby začínají už zítra. Hned 11 kandidátek mají v Zástřizlech na Kroměřížsku. Přitom jde o vesnici, která má pouhých 145 obyvatel.
5: Tohle je docela unikát. Mini obec na úpatí Chříbu nabízí opravdu 11 kandidátek, ovšem na každé z nich jeden jediný uchazeč o post starosty nebo účast pro příští 4 roky v sedmičlenném zastupitelstvu. O posty ve vedení obcí je ve Zlínském kraji zájem, nežene, tak třeba další vesnice na Kroměřížsku Bezměrov, 500 obyvatel a hned 6 plnohodnotných kandidátek. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Ministerstvo zdravotnictví prověřilo postupy při podezření na mor. Podle zástupce hlavního hygienika Fošuma jsou potřebná antibiotika dostupná. Ruská média v pátek uvedla, že moru podlehla laborantka Irkutského vědecko-výzkumného ústavu pro boj s morem. Úřady mor nepotvrdily, že žena podle nich zemřela na blíže neurčený zápal plic. Podle českého úřadu je riziko moru v Česku velmi nízké. Studená fronta přinese déšť, ale většinou bude stále docela teplo. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Od ranních zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 7:02, čtvrtek, 8. října, Adam Kořica přeje dobré ráno. V ranním tématu se zaměříme na superschopnosti našich babiček, více už za malou chvíli, a teď muzika let 60. až 80. Petr Novák, skupina George and the Beethoven, píseň Přátelství na Entou.

0: naposled.
1: Za 2 minuty 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 8. říjen, přeji dobré ráno. Paní Vlaďka Zemnice nám hlásí pod mrakem 6 stupňů, také se nám ozval pan Zbyněk z Nivnice, který hlásí jasno a 14 stupňů už dokonce takhle z rána. Tak jak to vypadá u vás ostatních s oblohou, teplotou? Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734-787-981, píšete na náš WhatsApp nebo posíláte klasické SMSky. Těším se na spolupráci.
2: Dnes na Českém impulzu.
1: V Impulzovic krabičce si zahrajeme velehit mistra Karla Gotta, písničku Lady Carnival. Více prozradí zpěvák Palo Habera po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Některé babičky, respektive já si trochu tvrdí, že všechny babičky uměly věci, tak samozřejmě, že nám to dnes skoro připadá jako magie, ať už vaření, různé domácí práce, jo, také kurírování. My dnes řešíme společně s vámi, nebo budeme řešit, těšíme se na to, superschopnosti našich babiček. Co vaše babička uměla tak dobře, že to dnes skoro vypadá jako superschopnost? 604-111-211. To je číslo k nám, první reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut, máme za minutu 7:45 a teď už další muzika let 60. až 80. Naďa Urbánková, písnička Prázdný expres. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 8. říjen, blíží se nám 8. hodina. Ranní téma, super schopnosti našich babiček. Co vaše babička uměla tak dobře, že to dnes skoro vypadá jako super schopnost? Z jednoho kuřete babičky udělají oběd pro celou rodinu, poznali, že budeme nemocní, ještě než jsme zakašlali, věděli, co dát na skvrny, co na bolest v krku a jak zašít cokoliv tak, že to vydrží dalších 10 let. Jakou super schopnost měla nebo má vaše babička? Uměla vařit něco, co nikdo jiný ne. Měla nejlepší buchty, koláče nebo polévku široko daleko. Měla nějaký trik do domácnosti, který používáte dodnes, uměla všechno opravit, zašít, zavařit nebo vypěstovat. A co by podle vás dnešní svět od babiček potřeboval znovu naučit?
1: Já jsem se o babičky a dědečky dělila se sestřenkou a s bratránkem, ale měla jsem prababičku a ta mě milovala nad všechno na světě. Dělala nejlepší šišky s mákem a polívku s kropením.
2: Musím říct, že babička dělala fantastický řepánky, fantastickou vánočku i mazanec a jednou do roka jsme se tam vždycky sešli všechny vnoučata a dělala lívance normálně na litinovým tálu, venku, na kamnech, to bylo úplně super.
0: To věřím. Co super schopnosti vašich babiček? Stále můžete volat 604 111 211. Těšíme se na vaše další reakce. Teď už muzika let 60. až 80. O 7:30 kolegyně Martina Kroa a nejnovější zprávy. Dobré ráno.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
7: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
8: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Pěkné ráno. Pro kamion uvázlý pod mostem v pražské Krči vyjede vyprošťovací tank. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Skupina Olympic pokřtila výběrové album a představila klip Až to stouni zabalí. Většina francouzských středních škol obnovila výuku, protesty studentů ale pokračují. A hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas ve francouzském Bordeaux a jsou v play-off. Dnes bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Od krátkých zpráv se loučí Martina Kroa.
1: Martino, díky. 8:30 Český impuls, rádio pro radost ze života. Já tvoji předpověď ještě doplním o předpověď paní Evy z Neratovice, která hlásí zataženo a 11 stupňů. Pozdravujeme, moc děkuju za zprávu. Další sbírám na čísle 734-787-981. A teď už další hity let 60. až 80. Vítězslav Vávra a jeho Citronová holka, 8:30.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem dýmí, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Projde.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno. Čtvrtek 8. říjen do 8. do zpráv s kolegyní Martinou Krová, ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Některé věci umějí naše babičky tak samozřejmě, že nám to dnes skoro připadá jako magie a my právě řešíme superschopnosti našich babiček. To mi připomíná, že když mi jednou babička hlídala, tak mi řekla, že být na důchodě znamená, že se každé ráno probouzí a má peníze pod polštářem a to je za mě jako ultra superschopnost babiček. Co vy a vaše babičky, jakou superschopnost měla nebo má vaše babička, umí všechno opravit, zašít, zavařit nebo vypěstovat, umí uvařit něco, co nikdo jiný ne, měla nejlepší buchty, koláče nebo polévku široko daleko, měla nějaký trik do domácnosti, který používáte dodnes a co by podle vás dnešní svět od babiček potřeboval znovu naučit?
1: Moje prababička vařila takovým způsobem, že neměla váhu. A vždycky, když se někdo zeptal, kolik tam toho má přijít, tak odpověděla přiměřeně. A vždycky to bylo výborný.
2: Moja prababička robila nejlepší bramboráky na pecu a robila i s maslom. Doma se perfektné.
0: Jasná věc, babičky a skvělá kuchyně, já se nebojím říct, skvělá gastronomie. Co vy a superschopnosti vašich babiček? 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. Teď už další hitel 60. až 80. v 8 zprávy.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
11: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
12: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Hezké ráno. Sucho si žádá další opatření. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách vyhlásili stav nedostatku vody. Ten umožnil snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané. Opatření má zpomalit úbytek vody na Slapské a případně i Orlické přehradě. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Orlická přehrada začala kvůli poklesu hladiny snižovat odtok na začátku září. Povodí Vltavy poprvé využívá zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Největší úbytek vody je vidět pod Kamíckou přehradou, kde teď Vltava připomíná spíš širší potok. Pokles hladiny místy odhalil bývalé jezy nebo stezky, po kterých před vznikem přehrady chodili koně tahající lodě. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně vzácných škeblí na obnažených březích přehrady. Stav sucha před dvěma dny vyhlásil Jihočeský kraj. Tamní Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Na západočeské dálnici D5 se pohybují dělníci. Ředitelství silnic a dálnic opravuje úsek mezi 88. a 94. kilometrem od Líní u Plzně do Nýřan. Už od poloviny září je tam zavřená levá polovina 7-kilometrové části ve směru do západočeské metropole. U Nýřan kvůli rekonstrukci vyrostla mobilní betonárna. Mluvčí zhotovitele Ondřej Šuch vysvětluje, že jde o výrazné ulehčení.
4: Betonárna vyrobí 130 kubíků čerstvého betonu za hodinu, přijíždí kontinuálně materiál, odjíždí vyrobený beton a my touto logistikou, tím, že máme betonárnu přímo na stavbě, nezatěžujeme okolí, ale jenom ten úsek, který potřebujeme.
3: První polovina oprav na dálnici D5 potrvá do konce listopadu. Druhá etapa prací začne příští rok na jaře. Na výstaviště ve středočeské Lysé nad Labem přijede podzimní zemědělec. Tak se jmenuje tradiční podzimní veletrh zemědělství, zahrádkářství a potravinářství. Výstava cílí jak na odborníky z oboru, tak i běžné návštěvníky, kteří se chtějí seznámit s novinkami. Součástí je i bohatý zahradnický trh. A hokejisté Pardubic otočili zápas v Lize mistrů. Na ledě Bordeaux zvítězili 5-2 a mají jistý postup do play-off. A dnes si užijeme poslední teplo před nástupem studené fronty. Bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Tři minuty po 8 hodině, Adam Kuřica přeje hezké čtvrteční ráno, 8. říjen, svátek slaví dámy se jménem Věra, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už duet Červenám, Iveta Bartošová, Petr Sepeši tady na rádiu Český impuls.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

0: Za 4 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční ráno, 8. říjen ze Sázavy nás. Zdraví paní Maruška, která hlásí oblačno a 9 stupňů, pozdravy posíláme na zpátek. A pokud si vy chcete zavysílat tady na rádiu Český Impuls, určitě napište zprávu ohledně vašeho počasí. Číslo k nám je 734-787-981, píšete na náš WhatsApp nebo posíláte klasické SMS zprávy.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Písničky ze školy ty nabídnu v rámci naší další hudební dvojce, a to po 8:30. Na Facebooku Rádia Český Impuls máme pro vás spoustu příspěvků, které vy můžete komentovat. Budeme rádi, když mrknete na naše stránky, hledáme tam nové přátele našeho rádia www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Večerní program našeho rádia bude opět ve znamení country, folku a tramské muziky. Tyto hudební žánry nabídneme po 19. hodině. Za 3 minuty, 8:45. A teď už Laďka Kozderková, písnička Pigále. Přeji hezké ráno s rádiem Český Impuls.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 8. říjen, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8:30, kolegyně Martina Kroa už kompletuje zprávy, uslyšíme za pár minut, na řadě je ranní téma a taky super schopnosti našich babiček. Některé věci umí naše babičky, tak samozřejmě, že nám to skoro připadá jako magie, z jednoho kuřete udělají oběd pro celou rodinu, poznají, že budeme nemocní ještě než zakašleme, vědí, co dát na skvrny, co na bolest v krku a jak zašít cokoliv tak, že to vydrží dalších 10 let. A mě zajímá, jakou superschopnost má nebo měla vaše babička.
1: Pro mě babička byla bohyně, milovala jsem jí, ale jednu věc mi totálně zničila a to je, mám fobii z veřejných záchodů a z kadiboudy, takže tam mě nikdy neuvidíte.
2: No, já jsem měl babičku, kterou jsem měl, nebo která byla z bohatší rodiny, to byly kulací z tátový strany a můžu vám říct, že ať uvařila, co uvařila, prostě všechno bylo vynikající. Nepamatuju si, že bych něco nesněl.
0: Co vaše babička uměla vařit něco, co nikdo jiný ne? Měla nejlepší buchty, koláče nebo polévku široko daleko, uměla všechno opravit, zašít, zavařit nebo vypěstovat, měla nějaký trik do domácnosti, který používáte dodnes, zkrátka, co vaše babička uměla tak dobře, že to dnes skoro vypadá jako superschopnost. 604-111-211, to je číslo k nám, teď už muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající.

porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: 9:30 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční ráno s datem 8. října. Koukám na vaše zprávy ohledně počasí, vy nám píšete na náš WhatsApp nebo posíláte textovky na telefonní číslo 734-787-981. Ostatně i WhatsApp má stejné číslo, aby se to nepletlo. Dobré ráno z Neratovic, přeje paní Eva, která hlásí zataženo a 11 stupňů. Pozdravujeme. A také se nám ozval, koukám, pan Lukáš, který reaguje na dnešní ranní téma, kdy se bavíme o našich babičkách, a pan Lukáš píše, že jeho babička umí zavařit cokoliv. Tak pozdravujeme i vás, pane Lukáši, děkuju za WhatsAppku. Za malou chvíli Lenka Filipová, písnička Částečné zatmění srdce. Teď už ale rychlý přehled zpráv.
1: Dobré ráno. Pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici vyprošťují uvízlý kamion převážející vrtnou soupravu. Lidé si dnes připomenou oběti sokolů v boji za svobodu a demokracii. Švédská akademie věd dnes udělí Nobelovu cenu za literaturu. V americkém Texasu vykonali první popravu po selhání smrtící injekce v Tennessee. A prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací Infantino navštívil Česko. A dnes bude poslední teplý den před nástupem studené fronty. Někde se objeví srážky. To je od krátkých zpráv všechno. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zdravím vás z našeho rádia, čtvrtek, 8. říjen, blíží se 9. hodina do dopoledne muzikale 60. až 80. v celou potom nejnovější zprávy. V ranním tématu vzdáváme hold našim babičkám a zaměřujeme se na jejich superschopnosti. Některé věci umí naše babičky tak samozřejmě, že nám to dnes skoro připadá jako magie. A mě zajímá, má vaše babička nějaký trik do domácnosti, který používáte dodnes, umí uvařit něco, co nikdo jiný ne, měla nejlepší buchty, koláče nebo polévku široko daleko, uměla všechno opravit, zašít, zavařit nebo vypěstovat, zkrátka, jakou superschopnost měla nebo má vaše babička?
1: Moje babička byla babička s velkým B. Nechala nám svoji kuchařku, psala si přesně porce pro dvě jídla, pro sebe a pro dědu.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré ráno. Uvízlý kamion v Praze komplikuje dopravu. Nákladák je už od včerejšího večera zaseklý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči nedaleko jižní spojky. Předchozí pokusy o vyproštění zaklíněného kamionu s nákladem na podvalníku se nepovedly, proto pražští hasiči do práce povolali vyprošťovací tank. Ten se pokusí vytáhnout vůz, který převážel vrtný stroj. Zařízení se při nehodě poškodilo, ale nikdo se nezranil. Hasiči už včera v noci zajistili uniklé provozní kapaliny. Podle naší dopravní centrály je v místě záseku pod mostem ve frekventované Vídeňské ulici v Pražské Krči blokovaný levý pruh ve směru z centra a tvoří se tam kolona. Ucpává se kvůli tomu v Praze i jižní spojka směrem k Barandovskému mostu před sjezdem na Krč. Žloutenka v Česku opět nabírá na síle. Epidemie nemoci typu A se šíří třetím rokem. Měla postupně vyhasínat, ale opak je pravdou. Ve většině krajů onemocnilo v září víc lidí než v srpnu. Počet skoro 120 případů je nejvyšší za poslední 3 měsíce. Od začátku roku se už léčilo 1600 pacientů a 7 zemřelo. Současná epidemie je největší za poslední 4 desetiletí. V prvním roce postihla hlavně Ostravu. Loni na tom byla nejhůř Praha a Středočeský kraj. Letos ve smutném žebříčku kraluje Brno. Mezi klíčová preventivní opatření patří dodržování základních hygienických návyků, konzumace bezpečné vody a nezávadných potravin. Nejlepší ochranou je potom očkování. Politická funkce na radnici může být i strašákem. Projevuje se to v malém zájmu o kandidaturu v komunálních volbách. V některých obcích tak mají problém sestavit kandidátku. Do zastupitelstva ani na pozici starosty se lidé moc nehrnou.
2: Politolog Jan Kubáček si to vysvětluje kombinací velké zodpovědnosti a nízkého finančního ohodnocení.
3: To je práce krajně nevděčná. Opravdu tomu musíte věnovat velkou část svého i privátního života. Jste jednou nohou v kriminále, protože rozhodujete.
2: Na své slavné jméno v komunálních volbách před lety doplatil i náš kolega a bývalý televizní hlasatel Alexandr Hemala. Na kandidátce byl, funkci ale nechtěl.
4: Jednou jsem byl osloven. V podstatě jsem chtěl tu kandidátku podpořit, ale říkal jsem, že chci být na nějakém nevolitelném místě. Ale je to zajímavý, byl jsem vykroužkován a asi tak 2 vteřiny jsem byl starostou našeho malého městečka.
2: Pro jistotu Sašu Hemalu poopravím a připomenu, že v komunálních volbách se nekroužkuje, ale křížkuje. Tomáš Kabát.
1: V Texasu vykonali první popravu na americkém území po selhání exekuce v Tennessee. 46-letého muže usmrtila dávka pentobarbitalu, která neměla smrtelný účinek v případě Christy Pikeové. Ta přežila minulý týden 2 smrtící injekce a nyní se nachází v nemocnici. Ve Spojených státech se jedná o 30. popraveného za letošní rok. A dnes si užijeme poslední teplý den. Bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. To je od zpráv všechno, loučí se s nimi Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 9. hodině. Martino, děkujeme za zprávy. Teď už to přebírá Adam Kořica. Přeji hezké čtvrteční dopoledne, 8. říjen, a na řadě je další muzika let 60. až 80. Petr Rezek, písnička Tulák po hvězdách.

0: Minuta po čtvrt na deset posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. To byl Karel Zich, písnička Hodinky nejdou z filmu Slunce seno erotika a my se české muzice let 60. až 80. věnujeme i na našich facebookových stránkách. Najdete nás na adrese www.facebook.com/Český impuls. Je tam stále příspěvek o tom, kterou písničku Karla Gotta máte vy nejradši. Včera jsme se v hudebním kalendáři dozvěděli, jak vznikla skladba Nápoj lásky číslo 10 kolegovi Zdeňkovi Sekaninovi, to prozradil František Ringo Čech. Pavel Neset píše, že od mistra má rád písničku Pábitele, Být stále mlád, Zůstanu svůj, Chyt své dny, Od nauce říkat, Ne, Perný den, Lady Karneval. Paní Gabriela Ciznová píše, nemůžu to přesně definovat, protože všechny jsou krásné a mají kouzlo, to je samozřejmě pravda. Paní Jiřina Spavcová píše, Kávu si osladím, dále koukám, že paní Jitka napíše, jaká je, tak kterou písničku vy máte od mistra Karla Gotta nejradši, stále nám to můžete napsat www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. 9:45 a za malou chvíli Eva Pilarová, skladba Já do hry dávám víc.
1: Kaufland Card Extra, obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Desátý. Český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dvě minuty po půl desáté, přeji hezké dopoledne z Rádia Český Impuls. Čtvrtek 8. října, my si nadále budeme pouštět muziku let 60. až 80. Čeká nás Jiří Pron, skladba O mami dík, ne Jiří Korn, ale Jiří Pron, také Ivana Andrlová, nahrávka Kdyby se v komnatách, skupina Blue Effect, Sluneční hrob, ze všechny dřív ale Vítězslav Vávra, skladba Jak svět přichází o básníky ze stejnojmenného filmu. Máme dvě minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne, 8. říjen, blíží se nám 10. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Petra Janů, písnička S láskou má svět naději. Novinky ze zpravodajství nabídne kolegyně Martina Kroa. Dnešní ranní téma bylo o našich babičkách a jejich super schopnostech, protože některé babičky umí věci tak samozřejmě, že nám to dnes skoro připadá jako magie. Z jednoho kuřete udělají oběd pro celou rodinu, poznají, kdy budeme nemocní, ještě předtím, než zakašleme, vědí, co dát na skvrny, co na bolest v krku a jak zašít cokoliv tak, aby to vydrželo dalších 10 let. Mě zajímalo, jakou superschopnost měla nebo má vaše babička?
1: Já, když jsem si jednou ve svých 7 letech měla jet s kamarádama na rybník koupat, tak v tu chvíli mě jako napadlo, že už jsem vlastně dost veliká holčička a přece se nebudu koupat jenom v těch plavečkách, které mají spodní díl. Tak moje babička švadlena sedla, vzala kousek látky a ušila mi za 10 minut plavečky nahoře lambátku, dole kalhotky.
2: Moje babička s dědou vždycky, když jsme přijeli se ségrou na prázdniny nebo na návštěvu, tak jsme si vždycky poručili nastavovanou kaši, buď s opečeným párkem nebo s kouskem uzeného. Kdyby nikdo nevěděl, co to nastavovaná kaše je, tak je to kaše z krup. Byla úplně vynikající, tu chuť vnímám doteď, ale tu nastavovanou kaši udělat prostě neumím.
3: Babička dokázala nejen pracovat, ale ve svém volnu hnedka jít uvařit pro celou rodinu a všechno to, co uvařila, snad už dneska nikdo neumí.
4: Jedna babička dělala úžasný retro meltu, do toho si králi chleba, protože neměli zuby a my jsme to milovali jako děti. Děda ten pro změnu dělal knedle, bomby, no to bylo normálně do plechovky, se ta knedla narvala. Já nevím, co tam všechno rval, ale to bylo tak dobrý, že jsme se olizovali až za ušima se ségrou.

0: Impuls. Zprávy v 10.
1: Hezké dopoledne. Studený podzim už je tady. Zítra bude přes den o 10 stupňů chladněji a k teplotnímu sešupu se přidá i déšť. Dnes si užijeme poslední teplý den před příchodem studené fronty. Už dnes odpoledne bude pršet, někde i zabouří a přijde čerstvý vítr. Naplno studená fronta udeří až zítra. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni. Podobně bude i o víkendu, ale přidá se občasný déšť. Nejnižší noční teploty se budou v příštích dnech držet mezi 10 až 5 stupni. Chladné a místy upršené počasí vydrží i do začátku příštího týdne. Mírně se má oteplit až příští týden ve středu, ale v noci už čekáme četné přízemní mrazíky. Na čas se tak může vrátit charakter babího léta, kterému se kolem poloviny října říká tereziánské. Vysokým teplotám nad 20 stupňů ale už asi nejspíš odzvonilo. Komunální volby začínají už zítra. Hned 11 kandidátek mají v Zástřizlech na Kroměřížsku. Přitom jde o vesnici, která má pouhých 145 obyvatel.
2: Tohle je docela unikát. Mini obec na úpatí Chříbu nabízí opravdu 11 kandidátek, ovšem na každé z nich jeden jediný uchazeč o post starosty nebo účast pro příští 4 roky v sedmičlenném zastupitelstvu. O posty ve vedení obcí je ve Zlínském kraji zájem, nežene, tak třeba další vesnice na Kroměřížsku Bezměrov, 500 obyvatel a hned 6 plnohodnotných kandidátek. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Tenisový turnaj v Pekingu nabízí zajímavé české derby. Letošní wimbledonská finalistka Karolína Muchová teď hraje s vycházející hvězdou Nikolou Bartuňkovou. A dnes si naposledy užijeme teploty nad 20 stupňů. Odpoledne ale už přijde déšť. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, další zpravodajský servis tady na rádiu Český impuls opět za hodinu. Do té doby hity let 60. až 80. na řadě je František Ringo Čech a jeho píseň o Americe. Adam Kořica přeje hezké čtvrteční dopoledne.

0: Senat.
1: Český Impuls Rádio pro radost ze života, čtvrtek 8. říjen do 10:30, Jiří Schellinger, písnička Jahody mražený. Polná na Vysočině je plná židovských památek, které jsou nejzajímavější. Odhalíme v pořadu Máme Česko rádi, a to o půl.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 8. říjen, svátek slaví Věry a právě Věry nám zaspívají v naší dopolední hudební dvojici po 10:30. Teď už začíná pořad Máme Česko rádi s Hanou Kracíkovou. Hani, kam se dneska podíváme?
1: Máme Česko rádi.
2: Míříme přímo do srdce Vysočiny. Polná leží na rozhraní Čech a Moravy v oblasti vymezené městy Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava a Třebíč. U povídání o Polné nemůže chybět turista profesionál Mirek Tausek. Zdravím vás, Mirku.
3: Já vás také zdravím, Hanko, a samozřejmě i naše posluchače. Polná vznikla pravděpodobně v polovině 12. století a díky své poloze uprostřed Českomoravské vrchoviny byla z hlediska obchodního i vojenského velmi, velmi strategickým místem. Bylo proto v držení významných šlechtických rodů namátkou Jindřicha z Lipé nebo třeba Valštejnů.
2: Nejvýznamnější památkou Polné je podle mě hrad. Za Jiřího z Poděbrad měl zásadní význam pro celé království. Má za sebou přestavbu na zámek a také velký požár. Dnes v něm sídlí Městské muzeum, vystavuje staré hodiny a nabízí repliku kupeckého krámu nebo historickou lékárnu. Součástí muzejní expozice je i stará polenská škola. Nejen děti se tu mohou poučit, jak vypadalo naše školství od poloviny 18. do konce 19. století.
3: Žila také významná židovská komunita. Najdeme tu židovský hřbitov i synagogu a v ní regionální židovské muzeum. Pokud posluchači Polnou navštíví, zaujmou je středověké měšťanské domy na náměstí nebo děkanský chrám na Nebevzetí Panny Marie. Jeho trojlodní bazilika je jednou z nejmohutnějších u nás.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 11. hodina. Do zpráv celou do vysílání kolegy Honzy Benešovského, naše dopolední hudební dvojce, a ta bude sváteční, protože zpívat budou Věry. Věrky dnes slaví svátek, ještě jednou dámy, všechno nejlepší, a my uslyšíme Věru Špinarovou písničku Grand Hotelu Třístrun a pak nás také neminou toulavý džíny Věry Martinové. Já jsem Adam Kořica, z mojí strany je to vše. Za sebe vám přeji hezkou středu, i nadále si užijte v rytmu české muziky let 60. až 80. To znamená s rádiem Český impuls. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Hezký čtvrtek, naslyšenou.
1: Hudební dvojice
2: Aneb jako vejce vejci.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Hezké dopoledne. Extrémní sucho prohlubuje vodní krizi. Husinecká nádrž na Prachaticku se dnes dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor totiž u první přehrady v Česku vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek deště a to, že přehrada dosud vypouštěla víc vody, než činil přítok, aby zlepšovala průtok v řece Blanice. Pořídit si vlastní bydlení je v Česku nejtěžší z celé Evropské unie. Podle indexu prosperity a finančního zdraví je na něj potřeba víc než 13 hrubých ročních platů. Podobně jsou na tom státy jako Srbsko nebo Kosovo. Celkové podmínky se ale v tuzemsku ve srovnání s unií paradoxně zlepšují. I přesto necelá polovina lidí vydá na domácnost přes 30% čistých příjmů a jeden z 10 dokonce přes polovinu. Složitá situace se obzvlášť dotýká mladých. Situace u nich mnohdy vede k odkládání zásadních životních rozhodnutí, jako je například založení rodiny. K takovému kroku už kvůli bydlení podle průzkumu sáhlo alespoň jednou 60% dospělých Čechů do 30 let. Nejdostupnější vlastní bydlení mají z Evropské unie Irové, následují Belgie a Finsko. V Libereckém kraji si cestující v hromadné dopravě připlatí. Jízdné se v regionu s novým rokem zvýší v průměru o 2%. Týká se to všech jednotlivých jízdenek. Podle náměstka libereckého hejtmana Daniela Davida výraznější zdražení pak čeká od ledna roční kupon. Ten umožňuje cestování v celé síti integrované dopravy v kraji.
2: Tam poprvé od roku 2012 od jejich zavedení budeme zvyšovat cenu z 10 000 na 12 000 a budeme srovnávat platby kartou a hotovostí. Jediná sleva, která bude, tak bude na produkt Idol, což je Opus Card, elektronická peněženka, anebo na Idolku, tam bude platit standardní sleva.
1: Podle hejtmanství ani zvýšené jízdné rostoucí náklady nepokryje. Důvodem je zdražování pohonných hmot i růst mest. Cristiano Ronaldo vysekl Messimu poklonu. Mimo jiné zmínil, že argentinský útočník napsal příběh, na který se bude navždy vzpomínat. Obdivná slova napsal portugalský kanonýr pod Messiho rozlučkový příspěvek na sociálních sítích. Ronaldo přitom jako jediný za národní tým odehrál víc zápasů a dal víc gólů. Lionel Messi včera naposledy nastoupil za reprezentaci v přípravném zápase proti Beninu a rozloučil se stylově, dal gól s konečným pořadovým číslem 126. A na zbývající dva přihrál. A dnes si užijeme poslední teplý den, odpoledne pak po celé republice začne pršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. S dnešními zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Čtvrteční dopoledne postupuje. Jsme za 11. hodinou, Honza Benešovský zdraví od mikrofonu a posíláme píseň Pavla Rota, Si krásnější než růže.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku další skvělá muzika, Viktor Sodoma bude zpívat, nebo Jana Kratochvílová. Zase opakujeme, hrajeme jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Buď nás máte ve svém chytrém telefonu, kam je potřeba si nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci, no a nebo jednoduše v televizi, kde ťuknete na automatické ladění. Český impuls.
1: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
2: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
3: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
2: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
3: Počkat, někdo ale chybí.
2: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Puls, máme chvilku kolem 11:30, tak se pojďme podívat na naše cestovatelské plány. Začneme exotikou, s cestovatelem Mirkou Kolbabou zůstáváme v Austrálii a dnes se budeme věnovat tučňákům. No a s Hankou Kracíkovou v pořadu Máme Česko rádi se zastavíme v Polné na Vysočině, která je plná židovských památek. Které jsou nejznámější, tak to se dozvíme a teď si zahrajeme. Před námi Heidi Janku, Václav Neckář nebo Michal David, Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání. Pojďme do krabičky. Karel Zich bude zpívat Měla na očích brýle a jeho kolega z showbiznisu z československé pop music Dalibor Janda přihodí, přidá, připojí pár slov ve svém komentáři. Tak příjemný poslech, dobré dopoledne ve 12. Si určitě poslechněte hlavní zprávy na Českém impulzu.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Přichystal jsem si pro vás hit Karla Zicha Měla na očích brýle z roku 1978. Byla to jedna z jeho nejúspěšnějších písní a je na ní dobře znát, jak se liší od ostatních českých zpěváků té doby. Dlouho bylo znát, že jeho velkým vzorem byl Elvis Presley, ale časem se propracoval k vlastnímu osobitému projevu, ve kterém se opíral i o své zkušenosti s působení ve Spiritual Quintetu. Karla Zicha jsem počítal ke svým dobrým kamarádům a rád na něj vzpomínám. Kdykoliv slyším tuhle písničku, tak je mi tak trochu smutno.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, snali jenom smích,

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která, a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější svět. Tou první láska bývá, když je kluku.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den, u zpráv přeje Honza Varga. Chystáte se k víkendovým volbám s mobilem v ruce? Raději si proto aplikaci e-doklady zkontrolujte a aktualizujte ještě doma. Digitální a informační agentura varuje před loňskými zádrhely ze sněmovny a připomíná, že data v aplikaci je potřeba načíst předem s připojením k internetu. Digitální občanka má pak platnost 48 hodin a funguje i bez signálu. Nezapomeňte si ověřit i přihlašovací PIN nebo biometrii, protože po třech špatných pokusech se systém zablokuje a na místě u volební urny byste se už k dokladu nedostali. Politická funkce na radnici může být i strašákem. Projevuje se to v malém zájmu o kandidaturu v komunálních volbách. V některých obcích tak mají problém sestavit kandidátku. Do zastupitelstva ani na pozici starosty se tak mnohdy lidé moc nehrnou.
2: Politolog Jan Kubáček si to vysvětluje kombinací velké zodpovědnosti a nízkého finančního ohodnocení.
3: To je práce krajně nevděčná, opravdu tomu musíte věnovat velkou část svého i privátního života. Jste jednou nohou v kriminále, protože rozhodujete.
2: Na své slavné jméno v komunálních volbách před lety doplatil i náš kolega a bývalý televizní hlasatel Alexandr Hemala. Na kandidátce byl, funkci ale nechtěl.
4: Jednou jsem byl osloven. V podstatě jsem chtěl tu kandidátku podpořit, ale říkal jsem, že chci být na nějakém nevolitelném místě. Ale je to zajímavý, byl jsem vykroužkován a asi tak dvě vteřiny jsem byl starostou našeho malého městečka.
2: Pro jistotu Sašu Hemalu poopravím a připomenu, že v komunálních volbách se nekroužkuje, ale křížkuje. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Na základní škole u polského Vyškova zaútočil 15-letý bývalý žák ostrým předmětem a podle policie zranil 3 lidi, školnici, učitelku a ředitele, který ho pomáhal spacifikovat. Policisté mladíka na místě zadrželi a případ míří k soudu pro mladistvé. Motiv zatím není jasný. V oblasti severovýchodně od Varšavy jde o druhý krvavý incident ve dvou dnech. Teprve včera totiž v nedaleké Ostrolence 19-letý učeň zranil 9 lidí i sebe. Na výstaviště ve Středočeské Lysé nad Labem přijede podzimní zemědělec 2026. Tak se jmenuje tradiční podzimní veletrh zemědělství, zahrádkářství a potravinářství. Výstava je určená jak odborníkům z oboru, tak i běžným návštěvníkům, kteří se chtějí seznámit s novinkami v oboru. Součástí je i bohatý zahradnický trh. Veletrh podzimní zemědělec 2026 začíná na výstavišti v Lysé nad Labem dnes a potrvá až do neděle. Zpočátku bude zítra jasno až polojasno, během dne od severozápadu bude přibývat oblačnosti, na jihovýchodě pak až později večer, může se také ojediněle vyskytnout déšť. Naměříme 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě do 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Zprávy skončily krátce po 12. Otevírá se prostor pro muziku, pro písničky, což je dobře. Přichází Petr Kotval, potom Ivona Přenosilová nebo Pavel Bubek na Českém impulzu.

Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku se připojí do vysílání Alexandr Hemala, který si svědomitě plní povinnosti. To znamená, v tuto chvíli ještě dokončuje televizní chvilku, vyzobává z té obrovské nabídky všemožných televizních stanic to nejlepší pro vás. Tak si to poslechněte v 1:30 a do té doby ještě Marie Rotrová, Pavel Vítek nebo Petr Nať. Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Halina Pavlovská poradí, jak odpustit nevěru. Složité téma, otázkou je, jestli se to vůbec dá. No ale poslechněme si paní spisovatelku ve 4:15 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď vítáme Sašu v roli televizního experta, nabídne nám televizní tipy na večer, no a hned potom další písničky. Monika Štáchová, Helena Vondráčková nebo Katapulti, jenom tak namátkou. Český impuls, české písničky 60. až 80. let.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Detektivové se nám na obrazovkách tak říkajíc množí jako houby po dešti. Na ČT1 je tu nová dvojice, jedna z nich je 20letá Patience, podle ní je také tento seriál nazván. Je to dáma, která chce řešit složité případy a kterou si inspektorka Cartfoltová přizve ke spolupráci. Společně pak vyřeší řadu podivných úmrtí a zdánlivých náhod. První část tohoto seriálu začíná ve 20:10 na ČT1. To boží plán se na obrazovkách novy už zabydlel. Dnes pokračuje již 12. částí s názvem Sázka o byt. Už z názvu je patrné, že se bude řešit, kdo bude vlastně majitelem šéru. Zda se jeho obyvatelům podaří sklidnit emoce z posledních dnů, uvidíte dnes večer ve 20:20 na Nově. Ale co to je proti Polabí, kam se dnes příznivci tohoto seriálu mohou vypravit již po 93. Jak jsem slyšel od hlavních aktérů této podívané, prý hercům připadá, že na natáčení chodí velmi brzy, jako jiní třeba do fabriky, ale co až to natáčení skončí? Tedy až se vyřeší případ vraždy a vše kolem toho, co se děje. Dnes například policie pátrá po pamětnících, co stavěli máji, což se událo před více než 10 lety. A jak víme, naše paměť po tak dlouhé době docela selhává. Více už v Polabí ve 20:15 na Primě. Přeji hezký čtvrteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Už 8. října máme v kalendáři 2026. Já říkám letopočet většinou, když se někam pohybujeme v čase, teď to uděláme zase směrem zpátky až do roku 1971, ze kterého pochází písničky v hudební dvojici. Eva Pilarová začne, Caruso mi zpívá a potom Olympici jejich Agáta. Honza Benešovský stále s vámi u mikrofonu. Krásné odpoledne všem.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbudí

0: Až do 13. října. Kaufland.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
4: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
5: Jo, jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
7: Hudební dvojice
8: Anet 2.

0: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Přes Česko dnes přechází výrazná studená fronta a meteorologové varují před silným větrem, který na horách v nárazech dosáhne až 90. Pořádně foukat začne hlavně k večeru a v noci. Oficiální výstraha platí pro Krušné hory od 4 odpoledne a pro Českomoravskou vrchovinu od 8 večer, kde může vítr lámat větve v rychlostech kolem 70 km v hodině. Počasí už komplikuje dopravu, na sněžce kvůli němu od rána stojí horní úsek kabinové lanovky. V noci se sice situace přechodně uklidní, zítra ale začne znovu silněji foukat na západě a severu Čech. Ceny pohonných hmot v Česku po zavedení vládních stropů konečně klesly. Nafta zlevnila o 2 koruny a benzín o 60 haléřů. Za litr nafty teď řidiči v průměru platí 47 korun a 44 haléřů. Nejprodávanější Natural 95 stojí 45,26. Pokles přinesla obnovená regulace marží a snížení spotřební daně u nafty, kterou stát nasadil kvůli zdražování ropy vyvolanému konfliktem na Blízkém východě. I přes aktuální zlevnění ale motoristé platí v meziročním srovnání výrazně víc. Benzín je proti loňsku dražší o téměř 11 a diesel dokonce o více než 14 korun za litr. Nejlevněji se teď tankuje na Karlovarsku, naopak nejhlouběji do kapsy musí sáhnout řidiči na Vysočině. Silničáři opravují dálnici D5 na Plzeňsku. Polovina úseku od Líní do Nýřan by měla být hotová do konce listopadu. Jak dodává naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová, rekonstrukce za 670 milionů bude pokračovat na jaře. Kláro, dobré odpoledne.
1: Hezký den, levá polovina 7-kilometrového úseku ve směru na Plzeň je zavřena. Provoz je sveden na pravou půlku. Dálnice z Plzně do Rozvadova byla dokončena v roce 1997. Teď postupně prochází rekonstrukcí. Některé části jsou na hranici životnosti, plné výtluků a děr. V současnosti dostávají nový cementobetonový povrch. V úterý to bylo 20 let od dokončení posledního úseku celé D5. Byl jim obchvat Plzně s tunelem pod vrchem Valík. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
0: Při ruském leteckém útoku na dva linkové autobusy v Kramatorsku na východě Ukrajiny zemřelo nejméně 30 lidí, dalších 18 je zraněných. Místní úřady úder vyšetřují jako válečný zločin a další dva mrtvé civilisty hlásí po nočních náletech dronů také Kyjev, kde střela zasáhla obytný výškový dům. Ruské útoky navíc vyřadily proud v několika regionech, včetně Charkova a Sum. Rány ale hlásí i druhá strana. Po zřejmě ukrajinských dronových útocích hoří obří ropná rafinerie v ruském Salavatu a vážné výpadky postihly klíčové datové centrum internetového gigantu Yandex v Ryazaňské oblasti. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během dne ale bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě bude mraků více až později večer. Místy může na severozápadě také sprchnout. Naměříme 11 až 15 stupňů, na Moravě až 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě v jednu hodinu skončili, pojďme na muziku. Hana Zagorová otevírá hodinu, potom Petr Spálený nebo Michal Tučný. S vámi je Honza Benešovský, hezké odpoledne, Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, s Jirkou Kolbabou nás čeká fantastická exotika, za chvilku se vrátíme do Austrálie a podíváme se za tučňáky. Tak to se těším, no a muzika ještě předtím česká samozřejmě, jak jinak na Českém impulzu. Marta Kubišová bude zpívat, Michal David nebo Maria Rotrová.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
5: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
8: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
9: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Za chvíli přivítáme Dalibora Jandu, taky Valérii Čižmárovou nebo Lenku Filipovou. Ale teď už vítáme cestovatele Jirku Kolbabu, se kterým poznáváme Austrálii a Oceánii. No a zastavíme se na ostrově plném tučňáků na Phillip Islandu.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
0: Jirko, kde najdeme Phillip Island?
2: Phillip Island najdeme, když to řeknu velmi jednoduše, jižně od Melbourne v tom jihovýchodním cípu australského kontinentu. Tam je pozoruhodná kolonie tučňáků. Tučňák nejmenší tam žije, představ si, je to tučňák, který je vysoký tak odhadem 15, 20, 25 cm, určitě 25 už je možná moc. Je tam připraveno takové show, tam máš takové přechodové dřevěné lávky, ze kterých smíš toto nádherné divadlo sledovat, a nebo jsou tam dokonce takové tribuny. A z těch tribun sleduješ při takovém velice citlivém, opatrném večerním světle, aby to nerušilo ty tučňáčky malé, tak sleduješ to neskutečné divadlo, které potom ale také rangeři doprovází výkladem, abychom se něco o životě takovýchto malých krásných živočichů dozvěděli.
0: Jsme na Phillip Islandu u australského pobřeží, povídáme si o místních tučňácích. Když budeš, ale Jirko, přece jenom lovec snímků, opatrný, ohleduplný, můžeš se vydat i mimo tuto show, o které jsi mluvil, právě fotit, nebo to nejde vůbec?
2: V některých částech se ještě tito tučňáci objevují. Já jsem je nikdy neobjevil v té volné přírodě, já byl za nimi toliko dvakrát tady v tomto místě, kde je to organizováno, kde dokonce musí zaplatit vstupenku, která potom slouží právě pro podporu tady této kolonie. Takže z těchto dřevěných chodníků jsem si několikrát ty tučňáky fotil, ale není to totéž, jako kdybych mohl ve volné přírodě se s nimi potkat, nemít je z nadhledu, ale mít je třeba z podhledu, kdy si člověk může lehnout na písek třeba. Ale to pozorování, jak oni skotačí, jak oni se starají o ty své ještě nevybavené tím peřím, které snáší vstup do vody, ty malé tučňáčky, ti dospělí, kteří přijdou právě s tou krmí z moře, tak to je něco úchvatného. Vůbec tučňáci na celé planetě. A já připomenu našim posluchačům, že je najdeme i na jihu kontinentu afrického, stejně jako kontinentu jihoamerického.
0: Tolik něco málo o tučňácích na australském Phillip Islandu. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Stanislav Procházka mladší by dnes oslavil 72. narozeniny, tak si ho teď pojďme připomenout v rámci hudební dvojice, kterou postavíme na škole. Ano, školní písničky si dáme, nebo chcete-li písničky ze školy, Stanislav Procházka mladší začíná, celá škola už to ví. A hned potom Jiří Suchý, dítě školou povinné. S vámi Honza Benešovský, pokud máte školou povinné děti, vnoučata, nebo jste sami ještě školou povinní, tak vám přejeme hodně energie, hodně síly a teď taky příjemný poslech Českého impulzu.
1: Hudební dvojice Aneb 1+1.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Kriminalisté dopadli a obvinili z vraždy matku mrtvého novorozence, kterého lidé našli v polovině září v kontejneru na tříděný odpad v Rovensku pod Troskami. Žena už skončila ve vazbě a v případě odsouzení jí hrozí až 20-letý nebo výjimečný trest. K jejímu vypátrání policistům pomohly i plošné testy DNA v okolí. V Libereckém kraji jde o první podobný vyřešený případ od roku 2017, kdy se matku novorozence odloženého do popelnice v Liberci vypátrat nepodařilo. Celá třetina majitelů rodinných domů v Česku kašle na povinnou každoroční kontrolu komína. Ukázal to nový průzkum KB pojišťovny, podle kterého lidé o této povinnosti často vůbec nevědí. Chtějí ušetřit nebo si myslí, že si vystačí s vlastním vymetáním. Zahrávají si přitom s ohněm. Jen loni hasiči zaznamenali téměř 1300 požárů způsobených špatným stavem komínů se škodami přes 100 milionů korun. Komíníci při kontrolách běžně narážejí na praskliny, usazený dehet i riziko otravy oxidem uhelnatým. Profesionální revize přitom vyjde zhruba na 800 až pár tisíc korun a zabere okolo hodiny času. Nobelovu cenu za literaturu získala 76-letá kanadská básnířka a překladatelka Anne Carsonová. Švédská akademie ocenila její odvážnou tvorbu, v níž originálně propojuje antické mýty se současným světem. Carsonová, která do angličtiny převedla například tragédie Sofokla i Aeschyla, porazila v odhadech sázkařů známější jména jako Haruki Murakami nebo Thomas Pynchon. Podle celosvětové prestiže si autorka odnese i finanční odměnu v přepočtu téměř 26 milionů korun. Týden vyhlašování Nobelových cen pokračuje zítra tou vůbec nejsledovanější cenou za mír. Zítra čekáme jasno nebo polojasno, během dne od severozápadu bude přibývat oblačnosti, na jihovýchodě pak až později večer a objeví se také místy déšť. Naměříme 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě bude o něco teplej, naměříme tam až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Další zprávy jsou za námi, tentokrát ty ve 14 hodin. Takže pojďme zase hrát, na nic nebudeme čekat. Přicházejí Kardinálové, potom Petr Rezek nebo třeba Hana Zagorová na Českém impulzu.

Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Kdo se trošku zajímá o historii, tak ho asi nepřekvapí, že Polná na Vysočině je plná židovských památek. My vypíchneme ty nejzajímavější za chvilku, za čtvrt hodiny, v dalším vydání pořadu Máme Česko rádi. No a do té doby ještě písničky, jak jinak Pavel Novák bude zpívat, Linda a Pavel nebo Michal David na Českém impulzu.

0: krásné odpoledne ve čtvrtek 8. října. Posloucháte Český impuls, chystáme další muziku, české písničky 60. až 80. let. Jak jinak, samozřejmě, Jiří Schillinger bude zpívat nebo Eva Pilarová s Valdemarem Matuškou. No ale teď zase tip na výlet, začíná Máme Česko rádi s Hankou Kracíkovou. Hani, kam přesně se dnes podíváme?
1: Máme Česko rádi.
2: Míříme přímo do srdce Vysočiny. Polná leží na rozhraní Čech a Moravy v oblasti vymezené městy Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava a Třebíč. U povídání o Polné nemůže chybět turista profesionál Mirek Tausik. Zdravím vás, Mirku.
3: Já vás také zdravím, Hanko, a samozřejmě i naše posluchače. Polná vznikla pravděpodobně v polovině 12. století a díky své poloze uprostřed Českomoravské vrchoviny byla z hlediska obchodního i vojenského velmi, velmi strategickým místem. Byla proto v držení významných šlechtických rodů namátkou Jindřicha z Lipé nebo třeba Valštejnu.
2: Nejvýznamnější památkou Polné je podle mě hrad. Za Jiřího z Poděbrad měl zásadní význam pro celé království. Má za sebou přestavbu na zámek a také velký požár. Dnes v něm sídlí Městské muzeum, vystavuje staré hodiny a nabízí repliku kupeckého krámu nebo historickou lékárnu. Součástí muzejní expozice je i stará polenská škola. Nejen děti se tu mohou poučit, jak vypadalo naše školství od poloviny 18. do konce 19. století.
3: Žila také významná židovská komunita. Najdeme tu židovský hřbitov i synagogu a v ní regionální židovské muzeum. Pokud posluchači Polnou navštíví, zaujmou je středověké měšťanské domy na náměstí nebo děkanský chrám na Nebevzetí Panny Marie. Jeho trojlodní bazilika je jednou z nejmohutnějších u nás.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anka jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, pojďme otevřít klenotnici. Impulzovic krabičku, dáme si Okno mé lásky, slavný, přeslavný hit skupiny Olympic a Helena Vondráčková si k němu řekne komentář. Jsem zvědav, příjemný poslech, dobré odpoledne, ve tři podle vysílacích pravidel nejnovější zprávy.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Pro tuhle chvíli jsem si přichystala jeden z největších českých hitů roku 1981. Všude, kde se člověk objevil, buráceli tranzistoráky. Kdo tě líbá, když ne já? Petr Janda uměl vždycky natočit výraznou, pomalou melodii a taky ovšem dovedl zaspívat tak, že brala za srdce. A i po čtvrtstoletí má ta písnička aktuální text. To asi proto, že některé city, ať radostné nebo bolestné, se prostě nemění, jsou věčné. Kdo

chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.

0: Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Státem nařízené stropy pro ceny benzínu a nafty od zítřka mírně stoupnou. Pumpaři budou moci prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů, tedy o 6 haléřů dráž než dnes, a benzín Natural 95 podraží nejvýš o 24 haléřů na limitních 46,31 za litr. O nových maximech rozhodlo ministerstvo financí, které stropy upravuje každý den a hodlá je držet až do konce měsíce. Pro premiová paliva toto omezení neplatí a na čerpací stanice v terénu dohlíží finanční správa. Prezident Petr Pavel tráví dovolenou v Maroku a kvůli cestě vynechá i nadcházející víkendové volby do Senátu a obecních zastupitelstev. Podle zjištění serveru iDnes.cz odletěl do severoafrické země soukromým tryskáčem, který patří rodině miliardáře Pavla Hubáčka ze skupiny Creditas. Letoun typu Gulfstream zamířil do Maroka minulý pátek. Hrát ani prezident cestu nekomentují s odkazem na soukromí. Zástupci majitele stroje pak uvedli, že letadlo bylo v daném termínu řádně komerčně pronajaté soukromé osobě. Legendární ostravský pivovar Ostravar příští rok definitivně skončí a jeho výroba se přestěhuje do Prahy na Smíchov. Mateřská společnost pivovary Staropramen krok vysvětluje klesající spotřebou piva a rostoucími náklady na energie i obaly. Provoz v moravskoslezské metropoli, kde se pivo vaří už od roku 1897, se bude utlumovat postupně a o práci přijde zhruba 120 zaměstnanců. Tradiční značky Ostravaru z pultu ani píp nezmizí, pivaři v regionu ale budou muset překousnout fakt, že jejich lokální pivo nově poteče z pražských tanků. Veterinární pohotovost bude na Karlovarsku dál fungovat i o víkendech a také o svátcích. Zapojilo se totiž 11 ordinací, které se budou střídat. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty veterináři během jediné služby ošetří klidně i 20 případů. Hezký den.
2: Zdravím z Karlovarska. Zkušenosti s víkendovými a svátečními službami jsou zcela jiné, než tvrdilo minulé vedení kraje. To se s veterináři nedokázalo domluvit a nakonec vše prezentovalo tak, že o víkendové služby nemají zájem. Stávající šéfové Karlovarského kraje se ale s ordinacemi dohodli a o tom, jak funguje veterinární pohotovost, neustále jednají. Zkušenosti jsou přitom víc než dobré a služby o víkendech a svátcích vždy odpoledne tak budou pokračovat. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Čekáme zítra jasno až polojasno, během dne ale bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě jí bude více až večer. Od severozápadu pak můžeme také očekávat místy déšť. Naměříme 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 15. hodině skončily zprávy a my pro vás máme spoustu muziky, také do příštích minut začíná kapela Turbo.

0: Posloucháte Český impuls odpolední vysílání. Občas mrkněte k nám na Facebook, může se to pěkně vyplatit, protože tam bývají třeba i soutěže, různá témata automaticky, která můžete komentovat, lajkovat, glosovat. A taky si najděte nové přátele. www.facebook.com/Český impuls. Hrajeme dál Rony Marton Kardinálové, Hastermane Tatermane nebo Lenka Filipová. Prý se tomu říká láska. Český impuls.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
6: Desátý Český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
7: Počkat, někdo ale chybí.
6: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dobré odpoledne všem, posloucháte Český impuls, máme půl čtvrté a já vždycky v tomto vstupu už propaguju večerní vysílání, je to taková tradice, tak to udělám i dnes. Country muzika, country písničky, prostě láska k táboráku. To všechno, co tam hudebně patří, hrajeme mezi 19. a 20. hodinou a tím vším máme na mysli samozřejmě countryové, folkové a trampské hity. Tak pojďte poslouchat dnes večer, také v říjnu, 8. 10. písničky k táboráku po 19. hodině. Na Českém impulzu, samo sebou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Pátečnický impuls, odpolední vysílání. Halina Pavlovská zkusí poradit, jak odpustit nevěru, pokud vůbec je něco takového myslitelné. Tak uvidíme, jsem zvědav, kudy na to doporučí cesty paní spisovatelka Halina Pavlovská ve 16:45. Honza Benešovský přeje krásné odpoledne, Věry slaví svátek, tak je nechme taky zaspívat v rámci hudební dvojice. Věra Špinarová, Grand Hotel u tří strun a Věra Martinová, Toulavý džídy. Mějte se moc krásně a zase zítra naslyšenou.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Hudební dvojice
12: Aneb, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Desítky radarů napříč Českem možná měří rychlost nelegálně a řidiči dostali do ruky silnou zbraň, jak se vyhnout pokutě. Krajský soud v Brně totiž rozhodl, že pokud si malá obec bez vlastní policie půjčuje strážníky z vedlejšího města, musí tuto meziobecní smlouvu schválit celé zastupitelstvo, a ne pouze úzký kruh radních. Přesně to se stalo v Jihomoravských Lažanech, kde měřili blanenčtí strážníci na základě neplatné smlouvy a řidič tam s odvoláním uspěl. Pokud vám tedy dorazila výzva k zaplacení z podobné obce a včas jste se odvolali, úřadům může chybět legální důkaz k potrestání. Kdo už ale pokutu v minulosti bez řečí zaplatil, peníze zpět nejspíš nedostane. Spor teď míří k nejvyššímu správnímu soudu. Starostové narychlo svolávají zastupitelstva a dopravci už zvažují hromadné vymáhání peněz. Píší o tom Seznam Zprávy. Správa železnic do konce roku rozmístí podél kolejí další žluté cedule s kontakty na krizovou pomoc pro lidi v těžké životní situaci. Cílem je zabránit sebevraždám, které každoročně tvoří přes 3/4 všech úmrtí na tuzemských tratích. Jen za prvních 9 měsíců letošního roku tam přišlo o život 130 lidí. Výrazné tabule odkazují na bezplatnou non-stop linku první psychické pomoci a mají člověka v kritické chvíli zastavit a přimět vyhledat pomoc. Železničáři zároveň rozšiřují osvětovou kampaň zaměřenou hlavně na mladé lidi, ve které nově spolupracují s tvůrci aplikace Nepanikař i Národním ústavem duševního zdraví. Potravinářská inspekce varuje před nebezpečným kuřecím masem ze sítě Lidl. Laboratorní testy v něm potvrdily salmonelu. Jde o kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska a chlazené stehenní plátky z Maďarska, které inspektoři zachytili v prodejně na ústecké severní terase. Maso sice mělo datum spotřeby už v srpnu a z pultů zmizelo, lidé ho ale mohou mít stále doma v mrazáku. Inspektoři důrazně varují před jeho konzumací. Mráz totiž zákeřnou bakterii nezničí. S řetězcem teď úřady zahájí řízení o pokutě a varování poslali i do celoevropského systému pro došetření v zemích původu. 6 uskupení se letos uchází o vedení Slušovic na další 4 roky. Náš zpravodaj Jan Čada si den před komunálními volbami všímá v tomto ohledu tamní základní školy.
2: Což není náhoda, hezký den přeji, totiž právě tady v základní škole, kde usiluje dennodenně o jedničky téměř 500 žáků, vytvořili originální kandidátku, tak říkajíc, z vlastních řad. V čele pan ředitel dvojka, jeho zástupce trojka, školník. Mezi 15 nezávislých kandidátů nemohou ani náhodou chybět paní učitelky. O přízeň slušovického voličstva se uchází rovněž asistentka pedagoga a zapomenout nemohu na uklízečku ani kuchařku. Jan Čada, Rádio Impuls, Slušovice.
1: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během dne od severozápadu přibude oblačnosti, na jihovýchodě se to projeví až později večer, očekávejme také místy déšť. Naměříme 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě kolem 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Je tu čtvrteční odpoledne, přátelé, možná u vás je v plném proudu, možná, že jste něco pracovali, ať už na zahrádce při sklizni, dá se říci poslední sklizni, a nebo úklidu zahrádky, možná jste něco dělali doma, ale pokud si chcete odpočinout, dát si kávičku či čaj a posedět u příjemného vysílání, pak budeme moc a moc rádi, když si vyberete to naše. Jsme tu se zábavným pořadem Mějeme se, za maličkou chvíli slovo dostane Halina Pavlovská, poté taky Luděk Sobota či Miloslav Šimek. Nicméně v tuto chvíli to bude písnička, kterou nám zaspívá Michal David a která také zazněla ve filmu Vítr v kapse a jmenuje se Nonstop. Takže ještě jednou vám přeji nonstop příjemné chvíle dnešního odpoledne.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Teď tu máme skvělou dámu, paní Halinu Pavlovskou, která má na svém kontě celou řadu scénářů, ale především knih, které patří k těm nejčtenějším, a myslím si, že především dámy mají rády její humor. No, tentokrát promluví možná i k nám mužům, totiž jak prožít a popřípadě odpustit nevěru. A paní Halina se vlastně ptá, jestli se nevěra vůbec dá odpustit.
1: Já si myslím, že nevěru lze odpustit, když sice byla plánována, ale když k ní nedošlo. Váš nevěrný manžel například zjistí, že jeho nová přítelkyně neumí svíčkovou, že jeho budoucí nová tchýně si myslí, že by měl jíst sojové boby, že záchodové prkénko u milenky není tak příjemně vysezené, jako u vás doma, a tak se k vám vrátí zpátky. A co vy? Co při téhle příležitosti radí znalkyně mužů jedna z nejvýhodnějších partí Elizabeth Taylorová? Říká, vyberte si brilianty. Elizabeth Taylorová je přesvědčená, že za nevěru se má platit. Nejlépe šperkem. Takže, až se váš muž vrátí, nasaďte si náušnice do uší, náhrdelník si připněte na krk, řekněte tomu svému, že mu odpouštíte, ale že teď je konečně ta pravá doba, abyste do světa vyrazila vy. A protože váš nevěrník bude nevěrným stále, tak to taky opravdu udělejte. Když rozhodně nechcete, aby váš partner pocítil ten zvláštní tlak, že by měl mít nové zážitky s nějakým novým tělem, tak se pokuste najít místo, kde nebude nikdo jiný než on a vy. Vezměte si strážce majáku. Na zapomenuté misu vás snad nevěra nezaskočí. I když, vzpomněla jsem si na vtip, leží lékař vedle milované bytosti a má výčitky. Jeho vnitřní hlas ho uklidňuje. Relaxuj, nejsi první doktor, co spí se svou pacientkou. Druhý vnitřní hlas na to ale řekne. No jo, jenže ty jsi veterinář.

0: Podej mi ruku a projdem Václavák. Tak to je úvodní písnička další půl hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se. Ano, my se rádi vracíme k písničkám, které nám měly co říci, těšily nás a pobavily před možná více než 50 lety. A já pevně věřím, že vám radost udělají i dnes.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

co já mám rád. Slyš

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takto jsme se na maličkou chvíli ocitli v Ptačí říši. Jednu z těch písniček, která se jmenuje Ptačí nářečí, zaspíval Karel Gott a přidali se i Hana Zagorová a Petr Kotwald s Černým pávem. No a teď už jsou tu Luděk Sobota a Miloslav Šimek, kteří nám společně přiblíží základní principy, kterými se prý řídí obchodování. Víte vy, co to je směnný obchod? Já mám ovšem takový dojem, že výkladu Luďka Soboty se možná budeme ještě dlouho divit.
1: Byl jsem již několikrát požádán, abych, až budu mít čas, zamyslel se nad tématem, které mnohé zajímá, totiž nad tématem obchodu a obchodování. Najmě bych srovnal obchodování v současnosti s obchodováním ve středověku. No, mám-li nějak začít, je třeba si uvědomit, že v raném středověku nám ještě přetrvával takzvaný směnný obchod. Co to bylo? Položme si otázku, co to bylo.
2: Mě upadly klíče.
1: Mě nezajímá, co ti upadlo, já se ptám, co to bylo, co to byl směnný obchod.
2: Směnný obchod, vážení přátelé, co to mohlo být, že? To byl obchod na směny.
1: Směnný obchod, obchod na směny. Jak na směny?
2: No jak na směny, no, že jsi to koupit dopoledne a dostal jsi to až k večer.
1: No, kolego, to předbíháš, to už jsi v současnosti. Já hovořím o raném středověku. Směnný obchod, to byl obchod výměny. Podívej se, ty máš, dejme tomu, prasa.
2: No, chtěl bych.
1: No, prosím, máš. A potřebuješ mléko z mojí kozy. No. Kolego, ty zabiješ prase.
2: No to bych neudělal, já neublížím ani kuřeti, natož praseti.
1: No tak prosím, tak nedostaneš mlíko z mojí kozy.
2: Já nechci, já kozí mlíko nepiju.
1: No ale to spolu nemůžeme obchodovat, když ty se nemůžeš přemoc a napít se trochu kozího mlíka.
2: Já se třeba přemůžu, já se i napiju a nechci, abych zabíjel nevinný prase.
1: Pochop, že já ti to mlíko jinak nedám, když ty to prase nezabiješ.
2: No aspoň se nebudu muset přemáhat.
1: Přátelé, vidíte, že směnný neboli výměnný obchod nebyl jednoduchý, protože leckerý beran, který vlastnil prase, si postavil hlavu jako osel a nechtěl kozu. Snad proto byly zavedeny peníze. První peníze byly kovové. Zde mám ostatně někde ukázku takové drobné kovové mince. Zde je. Tyto kovové mince byly nejdříve zlaté, ale protože se kradly, tak se přešlo na stříbrné. Zajímavé je, že dneska nemáme peníze ani zlaté, ani stříbrné, ale kradou se pořád. Kolego, tady byla ta mince. Kam zmizela?
2: Co to?
1: Tady byla ta mince.
2: Kolik?
1: No teď tady ležela a nikdo jiný tady není, než jeden z nás jí musel říct, že?
2: Co?
1: No, no tak kde je ta mince, kolego?
2: Kulatá?
1: Kulatá byla, no, hnědá, tradiční, hnědá, no.
2: Tak to je ona.
1: No.
2: To je ona.
1: A jak se přestěhovala do kapsy?
2: Pardon, kolego, to je zvyk.
1: Trapný zvyk.
2: Trapný
1: zvyk. Trapný zvyk.
2: Trapný zvyk.
1: Trapný.
2: Ale zase to vynáš.
1: Kovové mince měly ještě jednu nevýhodu. Byly těžké a každý boháč se nadřel.
2: Že? Jak to, kolego?
1: No, nosil u sebe ty těžké kovové mince. Snad proto dneska máme peníze papírové a každý snadno nese to, co si vydělá. No a teď bychom chtěli se vyjádřit o obchodování v současnosti. Je třeba si uvědomit, že i toto obchodování má své problémy. Zejména jsou to vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Ovšem největším nešvarem dnešního obchodování, jak se alespoň my dva domníváme, je schovávání nedostatkového zboží pod pult. Vejděte prosím se mnou na okamžik do improvizovaného krámku, kde prodavačem je jistý, nechvalně známý vedoucí Luděk Sobota. Dobrý den.
2: Nemáme.
1: Počkejte, to tak rychle. Já se chci zeptat, jestli nemáte jablka.
2: No vidíte, jak jste se strefil, nemáme.
1: Nemáte, no. Tak mi něco vysvětlíte, ano? Co ta paní, co vycházela z krámu přede mnou, že jablka nesla?
2: No páč, to byla moje známa.
1: Takhle.
2: Co to kecáme? Dobrý její soukromí ze zahrádky.
1: Jo, její soukromí, no. Jablíčka ze zahrádky, ano. A proč je nosila k vám do krámu?
2: No páč, mi je přinesla ukázat, abych jako prodávač zelení je viděl, jak jablka vypadají.
1: Já s tím jsem se nepočkal.
3: To je podivná výmluva teda. Takže vy jablka nemáte?
2: No nemáme a pokračujte si laskavě. V krasojízdě, víte, my tady máme plno práce, kdyby každý přišel okounět, tak kde
3: bychom... Jakou práci, když jsem tady v krámu sám, ne?
2: No, sám jste tady zde v krámu, ale my tady ve skladě máme práci, tam musím rovnat jablka.
3: Jo, rovnat jablka.
2: To jste neviděl, že se rovná jablka někdy,
3: aha,
2: nikdy, víte. No.
3: Takže vy máte jablka.
2: Já jsem si to spět s bramborama.
3: No takhle, plečte si to s bramborama, tak no. Mi dejte brambory.
2: No prosím pěkně.
3: Já nechci tady ty z krámu, půjdete dolů do skladu a dáte mi ty, co budete rovnat.
2: To nejsou brambory, to jsou jabka.
3: Tak, já jsem vás definitivně chytnu na švestka.
2: Švestky taky nemáme.
3: Já nechci švestky, já chci jabka.
2: Vy nevíte, co chcete, čověče, chcete švestky, jabka nebo brambory?
3: Samozřejmě jabka.
2: To by mohl říct každej.
3: Protože já to začínám mít od vás dost.
2: A ještě byste chtěli jabka, chám ti vše.
3: Ne,
2: já bych byl šťastlivče. Já jsem jako šťastný člověče, chtěl jsem vám gratulovat, že jste konečně sehnal jabka.
3: Víc jsem je nesehnal.
2: No ale málem.
3: Vy mě provokujete. Přineste mě k ní upřání a stížnosti.
2: Jo, to víte, že já vám přinesu a vy tam napíšete, že jsem vám nechtěl prodat jabka.
3: Přinesete ji.
2: Nepřinesu.
3: Přinesete.
2: Nepřinesu, to kdyby šel tímhle tempem, tak za chvilku na mě zavoláte státní kontrolu.
3: Já bych ji zavolal stejně.
2: To se vám to volá, když jsem vám to poradil.
3: Helejte, říkám, že bych jí zavolal stejně.
2: Čestný slovo?
3: Čestný slovo.
2: To vám radši prodám ty jabka, oni mi mohli totiž velmi lehce přijít na to, že mám manko.
3: Vy máte manko?
2: No, čerstvý, kolik chcete?
3: Nemáte, dejte mi dvě jabka, co se tady bavíme.
2: Dvě jabka, on tady kvůli tomu dělá takovýhle malér, čověče.
3: To je moje věc, kolik si jablek,
2: ne? To jste mohli říct, ne, tady jsou dvě jabka, hotovo, no.
3: No jaký prosím. Hotovo, snad je zvážíte,
2: no, ne? No teď vážím, já mám si v rukách, pane. Jabka to je 80, 95 a 120.
3: To neříkejte mi tady míry svý přítelkyně a řekněte mi, co jsem dlužnej za dvě jabka.
2: Za dvě jabka 13,60.
3: Za tohle to 13,60, není to trochu moc?
2: No, je nějak to manko uhradit musím, ne?
3: No prosím, hlavně, že jsem sehnal jabka.
2: No, buďte rád, že jste rád.
3: Říkáte 13,60, uděláme no. To jinak. 13,60, no. Dejte mi k tomu jednu švestku a necháme to za 15.
2: Se švestkou to bude za 16.
3: Jak to za 16?
2: Já počítám zálohy na pecky.
4: Naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty. Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gusto.

0: Ach, i online. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Přes Česko dnes přechází výrazná studená fronta a meteorologové varují před silným větrem, který na horách v nárazech dosáhne až 90. Pořádně foukat začne hlavně k večeru a v noci. Oficiální výstraha platí pro Krušné hory od 4 odpoledne a pro Českomoravskou vrchovinu od 8 večer, kde může vítr lámat větve v rychlostech kolem 70 km v hodině. Počasí komplikovalo dopravu, na Sněžce kvůli němu od rána stál horní úsek kabinové lanovky. V noci se sice situace přechodně uklidní, zítra ale začne znovu silněji foukat na západě a severu Čech. V Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku se před komunálními volbami rozhořel spor kvůli podezření skupčení s hlasy. Opoziční zastupitel David Skřička tvrdí, že se ve 200hlavém městečku účelově přihlásili k trvalému pobytu přes 20 lidí, kteří tam ve skutečnosti nežijí a mohou tak zvrátit výsledky hlasování. Vedení radnice i starostka Jana Nýdrová na řčení rezolutně odmítají. Seznam se 161 voliči je podle nich stabilní a k žádným manipulacím nedochází. Podezřelé stěhování voličů na poslední chvíli přitom před nadcházejícími volbami neřeší jen Loučná. Podobné případy s desítkami nově hlášených lidí prověřují také v nedalekém Chožově a Horské Moldavě. Kampaň před komunálními volbami si někteří umí i užít. Rádio Impuls v rámci předvolebního vysílání narazilo na kandidáty, kteří se snažili potenciální voliče oslovit na nádražích ve Středočeském kraji. S negativními reakcemi ze strany občanů se námi náhodně oslovení zástupci partají příliš nesetkají.
2: Konkrétní kampaň jsme nechali až úplně na závěr, takže to děláme jako vlastně poslední týden a je to spíš pozitivní, že člověka to v tom posledním týdnu jako trošku pozbudí do těch voleb. Ta komunální kampaň se tady dělá i jako takhle venku. Jsou to jenom letáky, jsou to weby, jsou to Facebooky, ale jsou vlastně překvapení, že vidí i někoho takhle potké venku na nádraží. Nás osobně prohlídnou se nás v tom letáku. Baví nás to.
3: A já bych řekla, že samozřejmě vyčerpávající trochu to je, ale zároveň to, že se s těmi lidmi můžete bavit, tak je to, co vás nabíjí. Tady na nádraží jsme pouze dneska, jinak už týdny právě chodíme od dveří ke dveří. A s těmi lidmi se bavíme primárně u nich doma.
1: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě pak přibude mraků až spíše později večer, přidá se k tomu i místy déšť. Naměříme 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Ano, děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a před námi ještě necelá hodinka zábavného pořadu Smějeme se, kterou otevře Petr Novák s písničkou Hvězdičko blízkavá. A já vám ještě jednou přeji příjemné prožití čtvrtečního odpoledne.

0: Tak to byla krásná píseň v podání Nadi Urbánkové, kterou napsal Jiří Grossman nedlouho před svým odchodem na věčnost. Takže vlastně dá se říci, to byla jeho životní výpověď. No ale my jsme v zábavném pořadu, takže pojďme dál. Je tu Vladimír Dvořák a paní Jiřina Bohdalová, kteří se ve svém zábavném pořadu Televarieté nebáli mnohokrát píchnout do ožehavých témat. Takovým se jim svého času zdála i nevěra. Konečně o ní v minulé hodince našeho zábavného pořadu tak nějak polemizovala i Halina Pavlovská. Ale pan Vladimír a paní Jiřina začínají, jak se zdá, u hudby.
1: Že vy jste se taky nenaučil na nějaký hudební nástroj?
2: Já se učil. Jo. Na lesní roh, jenže jsem toho nechal.
1: A proč?
2: Ale no tak sousedi v paneláku si koupili tympány, poslali nám ultimátum, víte? A stejně toho nelituju, takový hudebník z povolání, nemyslete si, to není žádný život. To jsou pořád zkoušky, koncerty, festivaly, zahraniční zájezdy, svatby, pohřby. Kolikrát i manželka tím trpí.
1: Ale no tak trpí, jak která, že?
2: No jistě.
1: To jeden hornista se nečekaně vrátil domů, víte? A našel manželku se svým nejlepším kamarádem.
2: Já vím, že jim zahrál.
1: No jo, povídá, mlč, bídnice, vím všechno. A ona pá, jo? Tak nám teda řekni, kde přistál Vasco da Gama v roce 1498.
2: A co? A co ten hornista, věděl co? To? Jsi to věděl, ten hornista, kde přistál Vasco da Gama v roce...
1: To přece vůbec nejde. To byl vtip.
2: A to já vím, že to byl vtip. Já se taky málem zasmál, ale stejně by mě zajímalo, jestli to ten hornista věděl, to je opravdu, kde přistál Vasco da Gama v roce 1498.
1: No třeba jo, a třeba ne, že jo, taky v takovýhle chvíli si těžko vzpomenete, víte.
2: No a to je právě chyba, víte. To jeden můj kamarád přistihl ženu in flagranti. A představte si, jakou ta ženská měla kliku, on si nevzpomněl právě, nebo nevěděl, co to znamená česky in flagranti. Právě ženy zneužívají naší nevědomosti. To je jako ta žena toho vašeho hornisty. Ona nejen, že ho podvede s kamarádem, ona ho ještě nachytá na portugalského mořeplavce.
1: A vy jste štěstím celý bez sebe.
2: Ale ne, co právě. Proč štěstím bez sebe?
1: Štěstím celý bez sebe, když můžete ženskou zatratit. A přitom žena je naivní bytost ve srovnání s mužskou rafinovaností. Víte, no nedělejte. Jsem znala jednoho rošťáka. Ten byl do 3 hodin do rána u svý přítelkyně, víte, a nebudu vám vykládat, že si zrovna četli Felvita.
2: No jo, to nevykládám.
1: No a když odcházel, tak povídá, Jituš, neměla bys tady kousek křídy? Jituš měla, on si dal takhle za ucho a šel domů k manželce. A manželka hned mezi dveřma povídá, kde jsi byl? Kde jsi byl do 3 hodin do rána? A on povídá, miláčku, strávil jsem nádhernou noc s jednou rozkošnou slečnou. A ona povídá, kdyby si se nehonil, byl si zase na kuželkách, ještě máš za uchem křídu.
2: To je zas ta ženská proradnost.
1: To není možný.
2: No tak on přijde chudák domů. Jistě
1: no,
2: unavené, jo?
1: No,
2: jistě unavené.
1: No.
2: Ona je vzhůru ve 3 ráno. To nevím, proč je vzhůru vůbec, jo? A když už je vzhůru, ona se ho zeptá, kde byl. No. Jako kdyby nebylo dost jiných zajímavějších věcí, na kterého se ho může zeptat.
1: No a na co třeba?
2: No na co třeba? Kde přistál Vasco da Gama v roce 1498?
1: No já se z vás blázním. Vy, kdyby vaše manželka přišla ve 3 hodiny ráno, tak vy byste se jí zeptal, kde přistál Vasco da Gama v roce 1498?
2: Neptal.
1: No tak vidíte.
2: Já to totiž vím.
1: Je. Yeah.
3: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
8: váš názor. Váš názor.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy!
12: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Poslední půl hodinku našeho zábavného pořadu smějeme se, začneme, přátelé, trošku rozverněji, neb nám Pavel Horňák zaspívá píseň s názvem Kotě. A pak to bude Málo mám lásky tvé a vy určitě poznáte, že to je krásný hlas Heleny Vondráčkové. To na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Detektivové se nám na obrazovkách tak říkajíc množí jako houby po dešti. Na ČT1 je tu nová dvojice, jedna z nich je 20letá Patience, podle ní je také tento seriál nazván. Je to dáma, která chce řešit složité případy a kterou si inspektorka Cartfoltová přizve ke spolupráci. Společně pak vyřeší řadu podivných úmrtí a zdánlivých náhod. První část tohoto seriálu začíná ve 20:10 na ČT1. To boží plán se na obrazovkách novy už zabydlel. Dnes pokračuje již 12. částí s názvem Sázka o byt. Už z názvu je patrné, že se bude řešit, kdo bude vlastně majitelem šéru. Zda se jeho obyvatelům podaří sklidnit emoce z posledních dnů, uvidíte dnes večer ve 20:20 na Nově. Ale co to je proti Polabí, kam se dnes příznivci tohoto seriálu mohou vypravit již po 93. Jak jsem slyšel od hlavních aktérů této podívané, prý hercům připadá, že na natáčení chodí velmi brzy, jako jiní třeba do fabriky, ale co až to natáčení skončí? Tedy až se vyřeší případ vraždy a vše kolem toho, co se děje. Dnes například policie pátrá po pamětnících, co stavěli máji, což se událo před více než 10 lety. A jak víme, naše paměť po tak dlouhé době docela selhává. Více už v Polabí ve 20:15 na Primě. Přeji hezký čtvrteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Tam v

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dalibor Janda je sice o trošičku mladší než já, ale přece jenom na to žít jako kaskadér, mně přijde, že už je trošičku, tak říkajíc, za zenitem. Nicméně skvěle mu to zpívá, onehdá jsem ho slyšel na koncertu, kde se doprovázel i na kytaru a bylo to velmi příjemné vystoupení. Nicméně teď si dáme trošičku sportu. Nevím, jakým způsobem toto téma ovšem pan Miroslav Donutil chytí. Totiž měl by prozradit nám, posluchačům, zda umí či neumí lyžovat. Tak si ho pojďme poslechnout.
1: To jsou samý poťouchlý dotazy. No, já lyžovat neumím, nikdy jsem to neuměl. Já jsem na zimní sporty nikdy nebyl. Já jsem byl na letní sporty, míčové hry, to mě bavilo. V létě jsem byl docela, to bylo dobrý, ale v zimě katastrofa. Já jsem nikdy neměl pořádný zimní vybavení, místo bruslí značky Kanada jsem měl ventokličky, takový ty dotahovačky, že jo. Vždycky, když někdo zazvonil, jdeš bruslit, tak už jsem ho nenáviděl. Jsem si říkal, přijdu na hřiště, tam přeťapu to hřiště zleva doprava a všichni se budou lohčit. Jo. Tak to mě rozčilovalo hrozně. A lyže jsem vůbec neměl, potom jsem jednou měl platonickou lásku na škole a ta se to nikdy nedozvěděla. A já jsem kvůli ní absolvoval svůj první a taky poslední lyžařský zájezd. Naši mě koupili dvě krásné modré dřevěné lyže a já jsem jel. Přijeli jsme tam, tam už první den to bylo potupný, až nás rozdělili. Všechny, že jo. Mě neomylně zařadili do třetího družstva, do těch blbů, jak se na místě učí obracet. To jsem dělal celý ten turnus. A sledoval jsem, jak v prvním družstvu ta moje vyvolená jezdí plavnýma kristiánkama ty svahy. Já jsem si říkal, hochu, jestli ji chceš získat, musíš nahoru a získat ji tím způsobem, že to sjedeš. No tak jsem využil momentu, kdy to první družstvo sjelo z toho svahu, tam jsem se vyškrábal nahoru, nevím, jak se mi to povedlo, tam jsem se odrazil a jel jsem dolů. Teda pohyboval se směrem dolů. A ten profesor, který vedl to první družstvo, když uviděl, kdo jede, tak se vyděsil a řval na mě, plužit pro boha! Plužit. A já jsem mu rozuměl, zúžit. Zúžit. No tak myslel jsem si, že jedu široce, že jo. A ona to nebyla tak úplně nepravda. Já jsem byl důsledným propagátorem kakáč stylu. Tak jsem ty nohy podle jeho pokynu přirazil k sobě a šusem jsem to hrnul dolů. To byl velmi prudkej svah, já jel tak 195. Tam, kdyby trénoval žraldeli na tom svahu, tak já jsem kolem něho jenom prosvištěl. A teď to dolezí, představte, končilo zamrzlým potokem a protisvahem to vytvářelo takovou kolíbku. A já jsem přes ten zamrzlej potok přiletěl jako sakala v nejlepší formě. A narval jsem to do toho protisvahu a ozvalo se křup, křup, jak praskly ty moje dřevěňáky. A já jsem vynořil hlavu takhle ze sněhu, teď jsem se podíval na ten svah, co ona jako na to, jo? A ona nazvihla svoje sjezdařský brejle a udělala tchá! Tím jsem pro ní definitivně skončil. Potom jsem to ještě doháněl několik večerů na kytaru, ale bylo to naprosto zbytečné, už se mě to nikdy nepodařilo. Prostě jsem o ní přišel, i když ona to ani nevěděla. No takhle, když jsme tady tak jako mezi sebou, jo. Já jsem ji nedávno potkal v Brně. Zaplať pámu, že to tak dopadlo.

0: Hezký den. Přes Česko dnes přechází výrazná studená fronta. Meteorologové upozorňují na silný vítr, který na horách v nárazech dosáhne až 90. Pořádně foukat začne hlavně k večeru a v noci. Oficiální výstraha platí pro Krušné hory od 4 odpoledne, pro Českomoravskou vrchovinu od 8 večer. Počasí komplikovalo dopravu na Sněžce, kvůli němu od rána stál horní úsek kabinové lanovky. V Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku se před komunálními volbami rozhořel spor kvůli podezření skupčení z hlasy. Opoziční zastupitel David Skřička tvrdí, že se ve 200-hlavém městečku účelově přihlásili k trvalému pobytu přes 20 lidí, kteří tam ve skutečnosti nežijí. Vedení radnice nařčení odmítá. Seznam se 161 voliči je podle nich stabilní. Frekventovaná Vídeňská ulice v Praze zůstává ve směru z centra zablokovaná kvůli kamionu s těžkou vrtnou soupravou. Ten se včera večer zaklínil pod železničním mostem. Vyprošťování provázejí velké komplikace. Specializovaný vyprošťovací tank správy železnic, který se stroj pokoušel od rána vytáhnout, se totiž porouchal. Silničáři opravují dálnici D5 na Plzeňsku. Polovina úseku od Líní do Nýřan by měla být hotová do konce listopadu. Jak dodává Klára Fajstová, rekonstrukce za 670 milionů bude pokračovat na jaře.
1: Levá polovina 7-kilometrového úseku ve směru na Plzeň je zavřena. Provoz je sveden na pravou půlku. Dálnice z Plzně do Rozvadova byla dokončena v roce 1997. Teď postupně prochází rekonstrukcí. Některé části jsou na hranici životnosti, plné výtluků a děr. V současnosti dostávají nový cementobetonový povrch. V úterý to bylo 20 let od dokončení posledního úseku celé D5. Byl jim obchvat Plzně s tunelem pod vrchem Valík. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
0: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, později oblačno a naměříme jen 11 až 15 stupňů.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Kup mi den.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí už nikdo.

jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Čtveřice astronautů se po 8 měsících vrátila z vesmíru na Zemi. Modul společnosti SpaceX dnes přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Návrat dvou Američanů a jednoho francouzského a ruského kosmonauta živě vysílal Americký národní úřad pro letectví a vesmír. Začala podzimní výstava Flora Olomouc. Letošní ročník vyzdvihuje rozmanitost tuzemského pěstitelství a jeho vazbu na českou krajinu. Největším lákadlem je hlavní expozice, která návštěvníkům přibližuje rozmanitost českého zahradnictví.
2: Letos má podobu krajiny, ve které lidé procházejí údolími mezi kopci vytvořenými z ovoce, zeleniny a květin. Tvůrkyně této nádhery hledala inspiraci v českém středohoří, kyjovské pahorkatině, Bílých Karpatech i na Vysočině. Flora Olomouc ale není zaměřena jenom na profesionální pěstitele. Důstojný prostor tady mají i zahrádkáři a výstavu, která potrvá až do neděle, doprovází také gastronomický festival Olima. Ten nabízí české a regionální potraviny. Eva Panošová, Rádio Impuls Olomouc.
1: Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala kanadská básnířka. Nobelův výbor ocenil 76-letou Anne Carson. Jako známila Švédská akademie, básnířka a esejistka ocenění získala za své smělé a invenční dílo, kterým hravě vytváří nové formy pro současnou literaturu. Carson využívá antické mýty a vkládá je do moderního kontextu. Z českého derby v Pekingu vyšla jako vítězka Nikola Bartuňková. Porazila Karolínu Muchovou jasně 6-3 a 6-0. Bartuňková postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. 20-letá česká tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. V boji o premiérový postup do finále narazí na světovou pětku Andrejevovou z Ruska. Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne postupně oblačno a naměříme jen 11 až 15 stupňů.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu,

mýmu tohle žoňák. Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou, měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

byla hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, byla jsem z té ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby?

0: každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Napříč Českem možná měří rychlost ilegálně a řidiči dostali do ruky zbraně. Jak se vyhnout pokutě? Krajský soud v Brně totiž rozhodl, že pokud si malá obec bez vlastní policie půjčuje strážníky z vedlejšího města, musí tuto meziobecní smlouvu schválit celé zastupitelstvo a ne pouze úzký kruh radních. Přesně to se stalo v jihomoravských Lažanech, kde měřili blanenčtí strážníci na základě neplatné smlouvy a řidič tam s odvoláním uspěl. Správa železnic do konce roku rozmístí podél kolejí další žluté cedule s kontakty na krizovou pomoc lidem v těžké životní situaci. Cílem je zabránit sebevraždám, které každoročně tvoří přes 3/4 všech úmrtí na tuzemských tratích. Jen za prvních 9 měsíců letošního roku tam přišlo o život 130 lidí. Výrazné tabule odkazují na bezplatnou non-stop linku první psychické pomoci a mají člověka v kritické chvíli zastavit a přimět vyhledat pomoc. Potravinářská inspekce varuje před kuřecím masem z Lidlu. Laboratorní testy v něm potvrdily salmonelu. Jde o kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska a chlazené stehenní plátky z Maďarska, které inspektoři zachytili v prodejně na Ústecké severní terase. Maso sice mělo datum spotřeby už v srpnu a z pultu zmizelo. Lidé ho ale mohou mít stále doma v mrazáku. Inspektoři důrazně varují před jeho konzumací. Mráz totiž zákeřně bakterii nezničí. 6 uskupení se letos uchází o vedení Slušovic na další 4 roky. Jan Čada si den před komunálními volbami všímá v tomto ohledu tamní základky.
1: Což není náhoda, hezký den přeji, totiž právě tady v základní škole, kde usiluje dennodenně o jedničky téměř 500 žáků, vytvořili originální kandidátku, tak říkajíc, z vlastních řad. V čele pan ředitel dvojka, jeho zástupce trojka, školník. Mezi 15 nezávislých kandidátů nemohou ani náhodou chybět paní učitelky. O přízeň slušovického voličstva se uchází rovněž asistentka pedagoga a zapomenout nemohu na uklízečku ani kuchařku. Jan Čada, Radio Impuls, Slušovice.
0: Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne oblačno, místy až zataženo, občas zaprší. Naměříme teploty od 11 do 15 stupňů, na jižní Moravě může být i 17.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Mladí Češi při pořizování bydlení potřebují pomoc rodiny. Jak ukázal průzkum agentury Ipsos, pomoc s bydlením svých potomků řeší třetina rodičů. Nepomáhají jim jen finančně, ale i ručením vlastními nemovitostmi. Většina dotazovaných si zároveň myslí, že pořízení vlastního bydlení bude pro mladší generace stále složitější. Jak připomíná ekonom Mojmír Hampl, přitom jde o naprosto klíčovou záležitost.
2: Pořád existuje v té populaci

0: preference té cihly, vlastní cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy.
1: Podle ekonoma Hampla v budoucnu poroste podíl mladých, kterým už rodiče nedokáží s pořízením nemovitosti pomoct. Bude tak přibývat lidí v nájmu. Kamion uvázlý pod železničním mostem v Praze dál komplikuje dopravu v metropoli. Vůz se ani na podruhé nepodařilo vytáhnout. Frekventovaná Vídeňská ulice tak zůstává ve směru z centra zavřená. Vyprošťovací tank Správy železnic, který se od rána snažil uvízlý kolos pod mostem vyprostit, se během odpoledne rozbil. Hasiči proto povolali záložní tank ze Zbirohu. Večer museli přivolat další stroj a pokusí se použít oba. Kamion včera večer převážel na podvalníku vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Nikomu se nic nestalo. Hasiči se na místě snaží vyprostit vrtací hlavici, která je zaseknutá za hranou mostu. Probíhá vlastně bourání části toho mostu. Most, pod kterým je kamion zaklíněný, patří pražskému dopravnímu podniku. Kampaň před komunálními volbami si politici umí užít. Radio Impuls v rámci předvolebního vysílání narazilo na kandidáty, kteří potenciální voliče oslovovali na nádražích ve Středočeském kraji. S negativními reakcemi se zástupci partají podle našich informací často nesetkávají.
2: Konkrétní kampaň jsme nechali až úplně na závěr, takže to děláme jako vlastně poslední týden a je to spíš pozitivní, že člověka to v tom posledním týdnu jako trošku pozbudí do těch voleb. Ta komunální kampaň se tedy dělá i jako takhle venku. Jsou to jenom letáky, jsou to weby, jsou to Facebooky, ale jsou vlastně překvapení, že vidí i někoho takhle potkají venku na nádraží. Nás osobně prohlídnou se s tom letáku. Baví nás to.
3: A já bych řekla, že samozřejmě vyčerpávající trochu to je, ale zároveň to, že se s těmi lidmi můžete bavit, tak je to, co vás nabíjí. Tady na nádraží jsme pouze dneska, jinak už týdny právě chodíme od dveří ke dveřím a s těmi lidmi se bavíme primárně u nich doma.
1: A když jsme u voleb, tak další obec řeší náhlý příbytek obyvatel. Tentokrát se v Loučné pod Klínovcem podle jednoho z opozičních zastupitelů před komunálními volbami k trvalému pobytu přihlásilo zhruba 22 lidí. Starostka města Jana Nýdrová to ale vyvrací. Podle ní je v aktuálním seznamu 161 voličů, tedy stabilní stav. Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola extraligy České Budějovice 4-1. Navázali na úterní výhru v Lize mistrů a ukončili sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži. Plzeň se v neúplné tabulce posunula na 4. místo. Chladný den přinese nejprve slunce, postupně se znovu zatáhne, místy zaprší, naměříme 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě může být i 17.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 2022.
1: Vojáci na Libavé testují drony a roboty. Cvičení ve vojenském prostoru potrvá ještě pár dní. Armáda podle velitele 7. mechanizované brigády Miroslava Vybíhala získané poznatky využije při

0: plánování modernizace výzbroje.
1: Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam nejenom tady toto cvičení, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
0: Vojáci od pondělí na Libavé testují nové drony, autonomní robotické prostředky i moderní způsoby maskování a citlivé senzory, které lze využít třeba při průzkumu nebo ostraze. Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra kvůli zjištěným z kontrol. Ty se týkaly období před nástupem současného vedení. To přijalo nápravná opatření a samo podalo trestní oznámení. Na kauzy nadstandardních odměn a odchodných v pojišťovně upozornil veřejnoprávní rozhlas. Podle jeho zjištění dva manažeři pojišťovny dostali odchodné víc než 20 milionů korun. Pojišťovna byla přitom několik let ve ztrátě v řádech stovek milionů. V bavorské obci Berngau se odehrálo drama. Muž tam při kontrole zbraní zastřelil úředníka, jeho kolegyně zůstává postřelená v domě. Informoval o tom na svém webu deník Bild. Policie dům obklíčila a vyzvala obyvatele, aby zůstali doma. Policie na místě provádí rozsáhlý zásah. Ve vzduchu jsou helikoptéry a před domem je podle Bildu i obrněný vůz. Obec má asi 2600 obyvatel, na místě je 150 policistů. Začala podzimní výstava Flora Olomouc. Letošní ročník vyzdvihuje rozmanitost tuzemského pěstitelství a jeho vazbu na českou krajinu. Největším lákadlem je hlavní expozice, která návštěvníkům přibližuje rozmanitost českého zahradnictví.
2: Letos má podobu krajiny, ve které lidé procházejí údolími mezi kopci vytvořenými z ovoce, zeleniny a květin. Tvůrkyně této nádhery hledala inspiraci v českém středohoří, kyjovské pahorkatině, Bílých Karpatech i na Vysočině. Flora Olomouc ale není zaměřena jenom na profesionální pěstitele. Důstojný prostor tady mají i zahrádkáři a výstavu, která potrvá až do neděle, doprovází také gastronomický festival Olima. Ten nabízí české a regionální potraviny. Eva Panošová, Rádio Impuls Olomouc.
0: Americký prezident jen v srpnu provedl přes 500 nákupů cenných papírů. Donald Trump mimo jiné investoval 25 milionů dolarů, tedy víc než půl miliardy korun, do akcií technologické společnosti Meta Platforms a až 5 milionů dolarů do nákupu dluhopisů vesmírné společnosti SpaceX. Podle webu CNBC to vyplývá z Trumpových finančních výkazů. Web si všímá, že dluhopisy SpaceX nakoupil šéf Bílého domu pouhé dva dny předtím, než podepsal rozsáhlý dokument o rozšíření komerční vesmírné dopravy ve Spojených státech, ze kterého bude firma těžit. Podle serveru se překryvy mezi Trumpovým portfoliem a kroky jeho administrativy týkají i jiných oblastí. Bílý dům tvrdí, že Trumpovo portfolio spravují nezávislé počítačové modely. Sparta v bitvě gigantů podlehla brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. Pražané v předehrávce 9. kola hokejové extraligy prohráli po čtvrté z posledních 5 utkání. Hokejisté Plzně se doma naopak radovali, když porazili České Budějovice 4-1. Západočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na 4. místo. Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne postupně oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 13 stupňů. Na Moravě může být až 17.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Zprávy ve 23.
1: Voliči by si měli aktualizovat e-doklady. Pokud se chcete zítra a v sobotu ve volební místnosti prokázat elektronicky, je nutné si aplikaci dopředu připravit. V našich impulzech Honzy Benešovského na to upozornil ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: To doporučuji, aby voliči udělali třeba už dneska. Když se přihlásí do té aplikace, kliknou na tu ikonku, zaktualizuje se jim ten samotný doklad, ta občanka, a ona totiž udrží tu platnost 48 hodin. Tam to pomůže i tomu samotnému systému, té infrastruktuře, protože nebude pak docházet k tomu, že třeba ve 2 hodiny bude nějaký obrovský nápor na tu aplikaci. Takže tady je taky třeba tomu procesu trošku pomoct.
1: Možné je se ve volební místnosti prokázat i klasickým dokladem totožnosti. Komunální a senátní volby začínají zítra ve 14 hodin. Svářeč obžalovaný z loňského neúmyslného zapálení střechy školy na sídlišti ve Zlíně se u soudu kál. Připustil, že při opravě porušil předpisy. 40-letý muž používal hořák. Nedodržel ale stanovený 8-hodinový čas dohledu po ukončení prací. Za dostatečné měl pouze 2 hodiny. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. Případ začal projednávat zlínský okresní soud. Střecha střední školy pedagogické ve Zlíně schořela v loni v listopadu. Požár způsobil škodu bezmála 15 milionů korun a vyžádal si evakuaci stovky lidí. Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ředitelů ostatních parků. Nový ředitel KRNAPu Petr Moravec, jeden ze zakladatelů nové organizace, se za svůj postup omluvil. Založení nové asociace bylo podle něj společným nápadem s Ministerstvem životního prostředí. Moravec novou asociaci založil se 2 soukromými osobami, přestože asociace všech 4

0: českých národních parků už existuje. Nová organizace má sídlo na adrese správy KNAPu ve Vrchlabí. Ředitel dalších národních parků vznik nové organizace překvapil. V Česku jsou kromě KNAP národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podyjí. Amerika se chystá na první hurikán letošní sezóny. K pobřeží mezi Alabamou a Floridu se blíží Izajáš. Provází ho vítr o rychlosti přes 120 km za hodinu. Živel udeří na pevninu plnou silou v noci z pátku na sobotu tamního času.
1: Bouře zesílila nad Mexickým zálivem. Ropné koncerny tak stahují zaměstnance z plošin a přerušili čtvrtinu těžby. Úřady varují před bleskovými záplavami a výpadky proudu. Aerolinky už teď ruší desítky leteckých spojení. Místní obyvatelé berou hrozbu vážně. U čerpacích stanic se tvoří fronty a obchody hlásí vyprodané zásoby vody i potravin. Lidé zabedňují domy a plní pytle s pískem. Úřady už uzavřely desítky škol, zrušily velké veřejné festivaly a z pobřežních zón lidé odjíždějí do vnitrozemí. Ze Spojených států Hedvika Möller, Radio Impuls.
0: Pražské zoo se jako první v Česku podařilo odchovat papouška loríčka oranžovoprsého. Mládě se vylíhlo na konci května a je to samec. Nyní zůstává v zázemí zoologické zahrady, kde se mu podle chovatelů daří dobře. Samci mají výraznou oranžovou náprsenku, jinak je jeho peří převážně zelené. Chladný pátek přinese nejprve slunce, postupně se zatáhne, místy zaprší s teplotami kolem 13 stupňů. Na jižní Moravě může být až 17.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Češi podceňují čištění komínů. Každoroční lhůtu povinných kontrol nedodržuje třetina majitelů domů. Vystavují se tak ale riziku požáru. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat jednou za rok až za dva v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme. Impulzu to řekl cechmistr pražských komíníků Josef Bělina.
2: Největší riziko je zneprůchodnění spalinové cesty buď to nějakýma usazeninama nebo degradací materiálů, že se ta spalinová cesta zavře. Člověk se může buď to udusit, nebo jsou tam usazeniny saze, dechtu a to pak může hořet.
1: V případě domovního požáru hasiči vyšetřují jeho důvod. Pokud je příčinou právě komín s propadlou kontrolou odborníka, pojišťovny snižují plnění. Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra kvůli zjištěním z kontrol. Ty se týkaly období před nástupem současného vedení. To přijalo nápravná opatření a samo podalo trestní oznámení. V Karlovarských Rybářích se konečně začíná stavět. Od demolice zdejšího chátrajícího pivovaru přitom uběhly už dva roky. Místním se uleví, místo zóny lidí bez domova vznikne moderní čtvrť s dvěma styby a rodinnými domy.
3: Bývalý pivovar patří mezi tradiční lokality. Je to kousek od centra a z místa se nabízí zajímavý pohled na Vary, včetně lázeňské zóny. To se dnes cení. Dlouho chátrající oblast dostane novou podobu. Vedle bydlení se počítá i prostory pro podnikání a relaxaci. Projekt, jehož první etapa spolkne 400 milionů, realizuje soukromý investor. Vše přitom konzultuje s farským magistrátem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Americký prezident jen v srpnu provedl přes 500 nákupů cenných papírů. Donald Trump mimo jiné investoval 25 milionů dolarů, tedy víc než půl miliardy korun, do akcií technologické společnosti Meta Platforms a až 5 milionů dolarů do nákupu dluhopisů vesmírné společnosti SpaceX. Podle webu CNBC to vyplývá z Trumpových finančních výkazů. Web si všímá, že dluhopisy SpaceX nakoupil šéf Bílého domu pouhé dva dny předtím, než podepsal rozsáhlý dokument o rozšíření komerční vesmírné dopravy ve Spojených státech, ze kterého bude firma těžit. Podle serveru se překryvy mezi Trumpovým portfoliem a kroky jeho administrativy týkají i jiných oblastí. Bílý dům tvrdí, že Trumpovo portfolio spravují nezávislé počítačové modely. Sparta v bitvě gigantů podlehla brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. Pražané v předehrávce 9. kola hokejové extraligy prohráli po čtvrté z posledních 5 utkání. Hokejisté Plzně se doma naopak radovali, když porazili České Budějovice 4-1 a západočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na 4. místo. Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne postupně oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 13 stupňů. Na Moravě může být až 17.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: jednu.
1: Všechny vodní nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou plné. Omezování dodávek nehrozí. Generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala to řekl v České televizi. Nepříznivá hydrologická situace ale podle něj trvá dál. K tomu, aby se hladiny vodních nádrží začaly opět zvyšovat, by byly potřeba 2 až 4 měsíce dešťů. Srážky očekávané v dalších 10 dnech stačit nebudou. Nedostatek vody v Česku se poslední roky prohlubuje. I kvůli zimám bez sněhu. Mladí Češi při pořizování bydlení potřebují pomoc rodiny. Jak ukázal průzkum agentury Ipsos, pomoc s bydlením svých potomků řeší třetina rodičů. Nepomáhají jim jen finančně, ale i ručením vlastními nemovitostmi. Většina dotazovaných si zároveň myslí, že pořízení vlastního bydlení bude pro mladší generace stále složitější. Jak připomíná ekonom Mojmír Hampl, přitom jde o naprosto klíčovou záležitost.
2: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy.
1: Podle ekonoma Hampla v budoucnu poroste podíl mladých, kterým už rodiče nedokáží s pořízením nemovitosti pomoct. Bude tak přibývat lidí v nájmu. Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ředitelů ostatních parků. Nový ředitel KRNAPu Petr Moravec, jeden ze zakladatelů nové organizace, se za svůj postup omluvil. Založení nové asociace bylo podle něj společným nápadem s Ministerstvem životního prostředí. Moravec novou asociaci založil se 2 soukromými osobami. Přestože asociace všech 4 českých národních parků už existuje, nová organizace má sídlo na adrese správy KRNAPu ve Vrchlabí. Ředitel dalších národních parků vznik nové organizace překvapil. V Česku jsou kromě KRNAP národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podjí. Běh je jednoduchý způsob, jak zůstat v kondici. Pro člověka jde o přirozenou aktivitu, ke které není potřeba.

0: třeba žádné speciální vybavení. Právě na přínosy běhu se snažila upozornit fakultní Thomayerova nemocnice v pražské Krči. Akce Běh pro zdraví s Thomayerkou se zúčastnil i náš reportér Tomáš Kabát.
1: Právě teď běžím poslední 5. kilometr a se mnou je na trati víc než 70 běžců. Pravda, někteří z nich zvolili kratší distanci na 1,5 km. Trasa není náročná, ale hodně specifická. Občas se vám totiž do cesty připletou nějaké bílé pláště nebo třeba záchranka. A tím největším překvapením potom byli mufloni.
2: Teď jsem doběhl a jdu se zeptat, jak se běhalo ostatním.
3: Bylo to dobrý a užila jsem si to.
4: Běžel se výborně, vůbec jsem nečekal, že poběžím, takže nemám běžecký boty. Protože jsem utekl ze sálu operačního. Poslední značení jsme blbě zahnuli. Běželi jsme jinou trasou, i když vzdálenostně to vyšlo na stejno, nakonec jsme se napojili zpátky a doběhli.
5: Náročnost byla OK, já jsem byla spíš nepřipravená.
2: Smyslem akce je připomenout, že pokud chceme zůstat zdraví, musíme proto taky něco udělat. Z Prahy Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Díky. Chladný den přinese nejprve slunce, postupně oblaka, místy se zatáhne a může zapršet. Naměříme teploty do 15 stupňů, na jižní Moravě může být i 17.
6: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Češi podceňují čištění komínů. Každoroční lhůtu povinných kontrol nedodržuje třetina majitelů domů. Vystavují se tak ale riziku požáru. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat jednou za rok až za dva v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme. Impulzu to řekl cechmistr pražských komíníků Josef Bělina.
1: Největší riziko je zneprůchodnění spalinové cesty buď to nějakýma usazeninama nebo degradací materiálů, že se ta spalinová cesta zavře. Člověk se může buď to udusit, nebo jsou tam usazeniny saze, dechtu a to pak může hořet.
0: V případě domovního požáru hasiči vyšetřují jeho důvod. Pokud je příčinou právě komín s propadlou kontrolou odborníka, pojišťovny snižují plnění. Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra kvůli zjištěním z kontrol. Ty se týkaly období před nástupem současného vedení. To přijalo nápravná opatření a samo podalo trestní oznámení. V Karlovarských Rybářích se konečně začíná stavět. Od demolice zdejšího chátrajícího pivovaru přitom uběhly už 2 roky. Místním se uleví, místo zóny lidí bez domova vznikne moderní čtvrť s 2 byty a rodinnými domy.
2: Bývalý pivovar patří mezi tradiční lokality. Je to kousek od centra a z místa se nabízí zajímavý pohled na Vary, včetně lázeňské zóny. To se dnes cení. Dlouho chátrající oblast dostane novou podobu. Vedle bydlení se počítá i z prostory pro podnikání a relaxaci. Projekt, jehož první etapa spolkne 400 milionů, realizuje soukromý investor. Vše přitom konzultuje s farským magistrátem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Americký prezident jen v srpnu provedl přes 500 nákupů cenných papírů. Donald Trump mimo jiné investoval 25 milionů dolarů, tedy víc než 500 milionů korun, do akcií technologické společnosti Meta Platforms a až 5 milionů dolarů do nákupu dluhopisů vesmírné společnosti SpaceX. Podle webu CNBC to vyplývá z Trumpových finančních výkazů. Web si všímá, že dluhopisy SpaceX nakoupil šéf Bílého domu pouhé 2 dny předtím, než podepsal rozsáhlý dokument o rozšíření komerční vesmírné dopravy ve Spojených státech, ze kterého bude firma těžit. Podle serveru se překryvy mezi Trumpovým portfoliem a kroky jeho administrativy týkají i jiných oblastí. Bílý dům tvrdí, že Trumpovo portfolio spravují nezávislé počítačové modely. Sparta v bitvě gigantů podlehla brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. Pražané v předehrávce 9. kola hokejové extraligy prohráli po 4. z posledních 5 utkání. Hokejisté Plzně se doma naopak radovali, když porazili České Budějovice 4-1. Západočeši